0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ladíte Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme italského hudebního skladatele, který se proslavil především svými operami Arlesanka a Adriana Lecouvreur, a tím je Francesco Cilea. Narodil se před rovnými 160 lety 23. července 1866. Francesco Cilea se narodil v obci Palmy nedaleko Reggio di Calabria. Hudební nadání projevoval už od útlého dětství. Údajně jej podle jeho vlastních vzpomínek významně ovlivnilo představení Belliniho Normy, kterou shlédl ve 4 letech a byl nadšen. Hudbu pak vystudoval na Neapolské konzervatoři a za svůj talent a píly získal zlatou medaili ministerstva školství. K závěrečné zkoušce na konzervatoři předložil svou první operu Gina, komponovanou na libretto Enrica Grolisciniho podle francouzské divadelní hry. Opera byla uvedena ve školním divadle a zaujala významného italského vydavatele Edoarda Sonzoniu natolik, že se v jeho režii v roce 1892 konalo druhé představení ve Florencii. Sonzonio si poté u mladého skladatele objednal veristickou operu La Tilda na motivy Mascagniho opery Sedlák kavalír. Po úspěšné premiéře v dubnu 1892 v Teatro Paliano ve Florencii prošla řadou italských divadel a zazněla i na vídeňské hudební a divadelní výstavě v roce 1892. Mimochodem při této příležitosti byla také poprvé v zahraničí uvedena Smetanova Prodaná nevěsta. Sám Cilea ovšem tuto operu příliš v lásce neměl. Napsal ji jen proto, aby vyhověl vydavateli a nepropásl profesionální příležitost. Dnes těžko soudit, orchestrální partitura se nedochovala, ovšem z klavírního výtahu je zřejmé, že obsahuje svěží a chytlavé melodie. Naší dnešní první ukázkou bude Cileova sonáta pro violončelo a klavír. Hrát budou Massimo Macri na čelo a Giacomo Fuga na klavír.

V listopadu 1897 měla v milánském Teatro Lirico premiéru v pořadí třetí Chilova opera se názvem Arlézanka. Vznikla na libretto Leopolda Marence podle divadelní hry Alfonse Dodetta. Mezi pěvci, kteří provedli její premiéru, byl tehdy i teprve 24-letý Enrico Caruso a árii La solita storia del pastore z této opery slavil obrovský úspěch. Tato Federicova romance se pak následně stala oblíbenou součástí repertoáru všech předních světových tenorů.

Opera Arlesanka Francesca Cilei, z níž právě zazněla árie Ella Solita Storia del Pastore v podání tenoristy Jonase Kaufmana, kterého doprovázela Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia s Antoniem Papánem, ovšem při své premiéře jako celek velký úspěch nezaznamenala. Cilea, hluboce přesvědčený o hodnotě díla, se po celý zbytek života snažil operu přepracovat a tak ve výsledku snad nezůstal jeden jediný takt, který by nebyl ve výsledku pozměněn. Přestože autor činil tyto drastické úpravy, ani ve výsledku opera nikdy zvlášť úspěšná nebyla, pouze s výjimkou 30. let 20. století, kdy se těšila politické podpoře vyplývající z osobních kontaktů skladatele s italským dučem Benitem Mussolinim. 6. listopadu 1902 měla opět v milánském divadle Teatro Lirico a opět s Enrikem Caruzem hlavní roli premiéru nejúspěšnější Cileova opera Adriana Lecouvreure. Ta je dodnes stálou součástí světového operního repertoáru, a to zejména pro svou melodičnost, vycházející z neapolské operní školy, kterou autor umě zkombinoval s harmonickým a tonálním vlivem francouzských skladatelů, například Gilles Masneta. My si toto Cileovo operní dílo připomeneme hned dvěma ukázkami. Nejprve sopranistka René Fleming zaspívá árii z této opery a pak si poslechneme duet v podání Renaty Scotto a Placida Dominga.

Poslední Chileova opera, tříaktová tragédie Gloria, měla premiéru 15. dubna 1907 v milánské La Scale. Ani ta se nedočkala valného úspěchu a po pouhých dvou představeních byla stažena z repertoáru. Skladatel se sice pokusil o revizi, ale ani ta nebyla úspěšná. Chila s velkou pravděpodobností pracoval i na dalších operních projektech, ale neexistují o tom žádné relevantní doklady. V každém případě se po roce 1907 už na veřejnosti žádná nová Chileova opera neobjevila. Autor však pokračoval v komponování symfonické a komorní hudby. V roce 1913 složil symfonickou báseň k poctě Giuseppe Verdiho, která byla poprvé provedena v Teatro Carlo Felice v Janově. Kromě toho se věnoval také pedagogické činnosti a stal se ředitelem konzervatoře v Palermu a posléze i ředitelem školy, na které sám studoval, tedy konzervatoře v Neapoli. Svou pedagogickou dráhu ukončil Chila v roce 1936. V posledních letech života ztrácel skladatel zrak, přesto se dál věnoval soukromé výuce zpěvu. Zemřel 20. listopadu 1950 ve Varaze, městečku nedaleko Savony v Liguji, kterému udělilo čestné občanství a kde také prožil poslední roky svého života. Jeho jméno dnes nese divadlo a konzervatoř Reggio di Calabria a rodné městečko Palmy vybudovalo na jeho počest mauzoleum vyzdobené scénami z báje o Orfeovi. Dnešní vzpomínku na italského skladatele Francesca Chileu uzavřeme jeho svitou E-dur pro housle a orchestr. Na housle bude hrát Massimo Quarta, soubor i virtuoso del Teatro al Scala řídí Filippo Arlia.

0: Hudba podle kalendáře. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Z archivu osobností.
12: Co poslouchají slavní.

0: A už začal na Rádiu Klasik Praha další pořad z archivu osobností, což potvrdila znělka, a já za chvíli přivítám svého hosta v našem rádiu, který má teda poměrně dost profesí. Aspoň takhle se to o něm všude píše, je to jednak moderátor, řekněme konferenciér, to už je takové dost zastaralé slovo.
1: Je, ale zní to krásně.
0: Že jo?
1: Konferenciér, ano.
0: Herec, hudebník, zpěvák, klavírista, to je teda opravdu široký záběr mého dnešního hosta Petra Vondráčka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý
0: Už jste slyšeli jeho hlas. Petře, já se jenom vrátím k té první hudební ukázce, která si myslím, že je pro vás docela zásadní, protože my jsme poslouchali Surrender Elvise Presley, tedy v provedení Elvise Presleyho. Tak jak je to s tím Elvisem a s vámi?
1: No tak asi docela je o mě všeobecně známo, že Elvise mám strašně moc rád, že to byl vlastně můj hudební učitel hned vedle mýho táty, tak to byl právě on, který mi z desek vlastně vštipoval do hlavy tu muziku rock'n'rollovou a jehož desky jsem každý den skoro po návratu z mateřské školky sjížděl v uvozovkách, pouštěl si na starém gramofonu italské výroby. A několikrát po sobě tančil jsem na to jako v Bunčocháčích a snažil jsem se napodobit ten jeho neuvěřitelný hlas, který je typický tím, že dokáže právě zařvat tím chraplákem, tím rock'n'rollovým jako raněný zvíře, tomu říkám já, tím špinavým hlasem, které já zbožňuju, ale zároveň potom, jak jsme právě slyšeli v tom Sorrento nebo Surrender, teda v té písnice, tak on byl vynikající zpěvák bel canta, že on prostě dokázal tím svým medovým hlasem zpívat skoro jako operní pěvci, úplně v klidu.
0: No taky je Elvis Presley, to můžeme říct, že to je klasika. Jsme na Klasik Praha, ale to je už klasika samozřejmě.
1: Je to klasika.
0: A vždycky si člověk tohoto zpěváka rád poslechne. Hrajou vůbec rádia ještě dneska?
1: Já myslím, že ho hrajou občas rádia, ale je toho pomálu, protože samozřejmě takový ten střední proud, já nevím, jestli se tomu říká ještě stále střední proud, ale většina těch českých rádií regionálních, celoplošních, tak hrajou muziku, která je asi, která má velký zásah, popovou muziku, a myslím si, že kolikrát by se mohlo stát, a rádia dneska mají velký strach o posluchače, zejména mladého posluchače, aby ho nestratili, tak je možný, že kdyby pustili něco z 50. let, nějakou Elvisovku, tak ten mladý člověk může přeladit, a to samozřejmě žádný rádio nechce, jo. Takže tím trochu riskujou, a když pustí, dejme tomu, já nevím, Abu nebo Roxette nebo já nevím co, jsem řekl dvě švédský skupiny, zrovna nevím proč, nebo Queeny, tak je to, řekněme, sázka na jistotu. Je to prostě víc populární než ten Elvis. Beatles třeba v našich tady vodách, tak myslím, že jsou trochu víc zaryti v uších českých posluchačů třeba než Elvis Presley. Ale takhle, fanoušku Elvise je tady jako dostatek, si myslím. No.
0: A já teď mám dojem, že jsem slyšel na jednom rádiu, které hraje právě ty starší, ty starší skladby v tom širokém spektru, teda, který si člověk může vybrat. No a teď byl Elvis Presley na rádiu Klasik Praha. Díky Petru Vondráčkovi.
1: Já to jsem rád.
0: Mému dnešnímu hostovi. Já se teď zeptám, Petře, vy jste taky klavírista, začnu odzadu tam v tom, co jsem všechno vyjmenoval. Tak kde jste se učil na klavír? To bylo ještě ve vašem rodném městě nebo někde na severu Čech, jak teď jsem prozradil?
1: Ano, ano. Je pravda, a mám to stále v občance, já jsem se narodil v Ústí nad Labem. A když mi bylo 7, tak jsme se přestěhovali do Prahy. To už je 43 let. Takže s tím Ústím nemám kromě mateřské školky opravdu, vlastně první třídu jsem tam ještě vychodil, základní školy. No a nicméně už tam jsem si pouštěl Elvise, tam mi táta ukázal na piano první figury, takzvaný bubliny rock'n'rollový, že jo, tohleto. A pak jsem začal chodit už tam na klavírní hodiny, na klavír plus hudební nauka prostě, no takhle jsem tam chodil. Tam si pamatuju, že mi ten pan profesor, nespomenu si na jeho jméno, hrozně lámal prsty a byl ze mě nešťastný. Protože jsem byl takovej, a jsem asi dodnes, můžu to tak říct, klavírista, pomlčka, dřevorubec. Já jsem takovej ten hrubej. Já umím to boogie-woogie, rock'n'roll, blues a tak dál, ale nejsem ten typ naprosto univerzálního klavíristy, který by zahrál všechno. A někteří takový jsou, vezmou noty a hrajou prostě. To já skutečně nejsem. No a pak v Praze jsem nastoupil na tehdy Lidovou školu umění, dneska se tomu říká Zuška. A normálně jsem absolvoval někdy v 8. třídě základní školy, jsem vlastně dochodil tu Lidovou školu umění na piano, takže to jsem musel samozřejmě nějaký snažší skladby celých těch 7 let se učit a chodit na hudební nauku, takže takhle.
0: My si teď pustíme už další skladbu, kterou jsme společně vybrali, a to je zase taky pěvec, který je stejně proslulý jako Elvis Presley. A to je Luciano Pavarotti, který zaspívá tu známou árii Nessun Dorma z opery Giacomo Pucciniho Turandot. Tak ukázka, pak si budeme povídat dál.
1: Dobře.

0: Luciano Pavarotti, který se mimo jiné taky zasloužil vlastně společně s Domingem a Carreresem o to, že i mladší posluchači teda začali poslouchat tenhle druh hudby. Oni taky často zařazují i populární písničky, dokonce i muzikálové. My jsme se tady o tom bavili, že jsme mohli vybrat teoreticky nějakou hudbu z muzikálu. Jak jste na tom vy se zpěvem a jak často ho používáte pořád?
1: To je dobrá otázka, jak často. Když mám koncert, tak ho používat musím, to je jasný, to lidi chtějí něco slyšet.
0: A já myslím, teď spíš na jevištích, třeba při jiných představeních.
1: Je to tak, že já v několika muzikálech jsem už hrál. Ne, že bych byl fanda, co by divák, že bych chodil na muzikály. Mě vždycky přišlo divný, že najednou z tím mluvený řeči činoherní, takže najednou přejdou do písničky. Mně to prostě přišlo nelogický už od dětství. Takže muzikály někdo je zbožňuje, já jako je můžu samozřejmě několik těch amerických filmových z 50. 60. let, Divotvorný hrnec a jiný, tak prostě mám hrozně moc rád. A v několika jsem účinkoval, ještě účinkuju pořád. Takže samozřejmě tam se musí mluvit a tam se musí zpívat. Takže tam ovšem je většinou požadavek toho muzikálového českého posluchače, diváka, slyšet to belkanto, jak jsem tady zmiňoval. Prostě krásný operetní, nějaký zpěv čistý a nějaký řvaní až tak moc, pokud to není Josef Vojtek z Kabátu třeba, tak chtějí spíš ty čistý hlasy školený, což já nemám. Já jsem nechodil nikdy na zpěv, já jsem intuitivní zpěvák, který prostě naposlouchal Elvise a jiný zpěváky, samozřejmě taky kromě něj. Takže zpívám tak, jak mi zobák narost. Možná kolikrát i zbytečně tlačím na pilu, přitom kdybych někomu chodil, možná tak by mě naučil šetřit hlasem, nevím. Jsem takovej ten, že do toho jdu prostě po hlavě, když zpívám, jako opravdu jo. Ale dokážu samozřejmě zpívat i pijánko nějaký, to jo, ale spíš jsem typ, který si rád zařve, jako v tom baritonu, v rámci svého baritonu teda.
0: No budeme se o tom bavit, o zpěvu rock and rollu, až budeme si povídat a o lokomotivě, no, to, no, k tomu samozřejmě taky dojde v tom našem pořadu. A já se ještě vrátím k tomu klavíru. Vy jste pak dál studoval někde klavír na konzervatoři nebo tak?
1: Ne, právě že ne. Ne, já jsem skončil už a takhle jsem si oddych, protože jsem nikdy nebyl velký fanda na noty. Já jsem samozřejmě přečtu, přelouskám to pomaličku, nějakou skladbu, ale nejsem notář. Prostě jsem fakt člověk, který spíš to naposlouchal za ten svůj život, i ten zpěv. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný, že jsem na klavír chodil, že mi to přece jenom dalo několik skladeb, který si dodnes pamatuju, který můžu někde zahrát, že mi to dalo představu o tom, co znamená v italštině. I mi to v restauraci kolikrát pomůže, jo? Třeba když já znám trošku italské hudební názvosloví.
0: Takže presto, takže presto přineste jídlo. Prostě,
1: už to tady je, že jo, to jídlo. Jako presto je super. No, takže nešel jsem dál. Prostě už jsem byl rád, že to skončilo vlastně, upřímně.
0: A od té doby se s tím dá velmi dobře uživit asi a velmi dobře taky obsáhnu všechny ty žánry, o kterých jsme mluvili. Ještě jsou nějaké jiné žánry, které byste zvládnul, kromě teda muzikálu a rock'n'rollu?
1: Tak na to piano, jak jsem říkal, jsem opravdu hodně specializovaný. Že to je od toho blues, boogie-woogie, rock'n'roll. Samozřejmě se doprovodím, jsem schopen zaspívat písničky od Beatles, od Ray Charlesa a tak dál. Ray Charles je vlastně pro mě taky svým způsobem rock'n'roll. Američani říkají rock'n'roll všemu, dodnes třeba skupině Bon Jovi nebo Guns N' Roses, oni tomu všemu říkají rock'n'roll. To v našich, jak si tady vodách nebo vodách, v tomhle regionu českým, tak to není až tak běžný. Rock'n'roll je pro nás prostě Elvis nebo Bill Haley a Jerry Lee Lewis, Chuck Berry a tak dál. A slovo Big Beat taky nemám dvakrát rád, no to je jedno. Zkrátka, Ray Charles třeba, to je taky můj šálek kávy, toho mám strašně moc rád. Mimochodem ten, nechci být vůbec vtipnej, ale skutečně noty neviděl, takže ten hrál vlastně ze 100% intuitivně jako já.
0: No. No a co se týče nějakých třeba českých rock'n'rollových, těch starších vzorů?
1: Potkal jsem se se všema, s Mickey Volkem jsem se potkal v Lucerně v roce 89. To už teda byl trochu, řekněme, méně energický. Mikule byl unavený, to bylo vidět. Potkal jsem Peta Kaplana, naspíval jsem duet s Karlem Zichem v roce 86, protože Karel Zich byl český Elvis a symbol rock'n'rollu a já jsem ho jako kluk strašně poslouchal. Karla a pak jsem se s ním potkal a naspíval jsem s ním duet, to byla obrovská čest. Pavla Sedláčka, s tím se vídám dodnes, ten naštěstí ještě je mezi námi, no tak... Pavel Sedláček mimochodem a jeho sestřenice z Rokytnice mě taky formovala. To byla písnička taková rock'n'rollová česká. Ale samozřejmě rock'n'roll je doménou Američanů, co si budeme povídat, a Britů, jako obecně. Prostě rock'n'roll oni umějí nejvíc.
0: Dobře, tak si dáme zase další skladbu a teď to bude trošku takové proti sobě, protože my si tady povídám.

0: A budeme dál povídat spíš o tom rock'n'rollu a o lokomotivě třeba, ale my jsme společně vybrali i hudbu, kterou naši posluchači mají rádi, a to je tedy ta takzvaná, to nemá říkat vážná hudba,
1: klasická
0: no. Muzika. No a tou další skladbou teď bude slavná novosvětská Antonína Dvořáka. Když jsem se ptal, co z ní vybrat, tak samozřejmě padlo Largo, protože no. To je nejpopulárnější skladba. Ještě doplním, že Český národní symfonický orchestr bude řídit Zdeněk Košler.

0: Tak to hrál Český národní symfonický orchestr, byste mi teď říkal, že jste kousek od sebe.
1: No ano, ČNSO, Český národní symfonický orchestr, já myslím, že tam zkoušejí, ale i nahrávají, tam je nahrávací studio. Hmm. Je to bývalý kino Vltava, kam jsem já chodil se základkou na filmy a pak se z toho stalo nahrávací studio. A já tam bydlím skutečně, je to hostivař, což je krásná městská část Prahy, 10. No a v budově ČNSO jsme dokonce s mojí kapelou natáčeli v roce 2007 CDčko. Mm-hmm. Takže, super.
0: Takže je tady vztah mezi vámi. A teď to byla teda Novosvětská Largo z tohoto díla z 9. symfonie Antonína Dvořáka. Za chviličku další hudba, ale mezi tím si budeme povídat a já myslím, že bychom mohli přejít právě na tu lokomotivu. Jsme tady několikrát o tom hovořili. Kdy tahle ta parta vznikla?
1: Úplný prvopočátek je v roce někdy 85 v podstatě. Protože my jsme společně s Vítkem Fialou, což je můj souputník celý život vlastně hudební, jako je to kamarád samozřejmě, tak jsme s našima tátama, s mým strejdou, měli dvougenerační skupinu Seniors and Juniors. Mm-hmm. A hráli jsme rock'n'rolly, já jsem zpíval, bylo mi nějakých 8-9 a Vítek hrál na bicí. A tátové, můj táta piano, jeho táta Vít Fiala starší hrál na basu, Karel Kolařích tam byl saxofonista, můj strejda hrál na kytaru, no takže ty prvopočátky jsou v roce 85, se dá říct. Pak se to nějak rozpustilo, přišla revoluce, takzvaná sametová, že ano. Po revoluci jsme se dali dohromady v roce 94 s Vítkem tedy, se kterým jsem se znal skutečně celý život a přibyli nám ještě bubeník Karel Schirer a kytarista, vynikající kytarista, hodně známý Norby Kováč. Mm-hmm. Takže od roku 94 existujeme v tomto složení, takže máme 32. výročí letos. Původně jsme se jmenovali nějak OOTM, One of the Millions, ale to si nikdo nepamatoval. To komolili, jak se to jmenujete, OPBH nebo Serpišo, nevěděli. Tak jsme řekli, hele, není to trapný, prostě máme písničku Lokomotivu, budem Lokomotiva. Jo, to si každý zapamatuje. To, že tam nějaká souvislost s Moskvou a nebo Lokomotiv GT v Maďarsku, to nám bylo jedno. Prostě jsme Lokomotiva, která je symbolem, vlastně ten vlak byl vždycky inspirací rock'n'rollu a country music taky, co si budeme povídat. Takže Lokomotiva je docela příhodný, si myslím.
0: A je dostatek příležitostí k vystupování?
1: No tak samozřejmě, že to není taková sláva, jako když jsme byli třeba u Miloslava Šimka v pořadu Z politiky netančí.
0: Ano, to si pamatuju.
1: Tam jsme byli asi 7 let, no, to bylo krásný období. No, pak odešel Miloslav Šimek, bohužel, a tím jsme skončili i my, jako pravidelně se ukazovat v televizi. Takže těch příležitostí v televizi pro hudební těleso podle mě moc není. Teď ta televizní zábava se tak změnila, že tam jako kapelu člověk nevidí, pokud se nejedná o nějaký přímý přenos sportovce roku nebo nějakýho anděla, co já vím. Takže tam není prostor moc, no. A co se týče hraní, tak jako městský slavnosti a plesy a firemní večírky a tak, tak samozřejmě o nás jako vědí. Mm. Neříkám, že bych si za to koupil jako nový Ferrari, zrovna kdybych měl příjem jenom z Lokomotivy, ale je to, řekněme, příspěvek na dost složenek.
0: Dobře. Tak jsme teď ukázali posluchačům pravdu. Protože já, když se tady bavím třeba někdy se seriálovými herci, tak o tom moc nechtějí mluvit, o těch seriálech, protože to je vlastně hlavně zdroj příjmu. A,
1: jasně, aby mohli rád divadlo, jsou seriálu.
0: A přesně tak, aby mohli rád divadlo. No a vůbec muzikály, dobře, a co vy? A třeba činohra? Účinkoval jste někdy v něčem?
1: Jo, ale to až vlastně v poslední době. Můj úplně první muzikál byl s Alešem Hámou, s Kubou Werenbergem a s Daliborem Godníkem, když měl Olympic 40. Psal se rok 2002, tuším, tak nějak 2001. A bylo první takový představení i s muzikou samozřejmě olympickou, když to tak řeknu, Olympik a nep jak se lítá vzhůru. A to bylo muzikálové představení a my jsme tam představovali mladý olympiky vlastně. A byl super for, že v druhé půlce tam přišli opravdu Petr Janda a originál Olympik a hráli jsme všichni dohromady. A byla to úžasná jam session. Tak to bylo moje úplně první, kde samozřejmě jsem hrál na piano, trochu jsem zpíval a trochu tý činohry. Tam jsem se s tím poprvé seznámil. Pak přišla televize, nějaký seriál, že jo, na Primě a tak dále. Takže já jsem se učil za běhu před kamerou nebo i na těch divadelních prknech mluvit vlastně. Učil jsem se zase opět intuitivně, nebo samozřejmě jsem si nechal poradit, jak se člověk má na jevišti otáčet, kam se má koukat, jak má mluvit a tak dále. Takže myslím, že jsem za ty léta něco nasál, něco nazbíral, snad dobře. A dneska už, ano, jsem ve dvou činohrách. Dneska hraju čistou činohru a do pyžam s Kateřinou Brožovou, s Davidem Suchařípou. Ještě tam je Vlasta Žehrová, Eva Číškovská. To jezdíme docela dost, tak to je čistá činohra. komedie Kamoletyho a pak hrajou čistou činohru ve Strašnicích, takový politický satirický komedii Prezidenti. Tam taky jenom mluvím, tam nespívám a snažím se být vtipnej, ale moc to nejde.
0: Tak jak jsem říkal, těch profesí je hodně. Pojďme si teď poslechnout zase další hudební ukázku. Vy jste vybral část jedné ze symfonických básní Bedřicha Smetany Vltava, tak ona je dlouhá, no. Tak asi ji budeme muset trošku zkrátit. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Tedy jsme poslouchali provedení České filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek, který už teda taky bohužel není mezi námi. Od Bedřicha Smetany tu Vltavou z cyklu Má vlast, z cyklu symfonických básní. Tak mě napadla ještě jedna věc, zda chodíte někdo, a teď nemyslím teda koncerty té klasické hudby, té, kterou teď posloucháme, na koncerty svých kolegů nebo někoho jiného, kdo vás zaujal v poslední době?
1: No, že bych moc chodil, přiznám
0: ne,
1: se,
0: jo,
1: moc jako dlouho jsem nebyl ani na Činohře v divadle, ani na nějakým pořádným koncertu.
0: Není čas.
1: Já totiž, když se někde vyskytuju, třeba já právě, jak jste zmiňoval, že občas i moderuju, to, což je takový atavismus, protože jsem kdysi moderoval v televizi poměrně dost, hádej, kdo jsem, takový pořad, ten byl populární, tak pořád ještě občas moderuju. A tam na těch akcích často bývají různé skupiny. Takže jsem viděl třeba jako z té populární hudby, viděl jsem No Namey teď na nějaký akci, v Třinci to myslím bylo. To bylo senzační, můj kluci hrajou parádně. Já nevím, já to vidím jako při práci, takže já nemusím cíleně chodit třeba do pokladny a kupovat si úplně lístky. Ono to tak přijde samo. A vážnou hudbu jsem, no teď jak jsem měl 50, tak jsem měl Hyberný koncert, který se hrozně povedl, byl vyprodaný. A tam jsem měl třeba 3 smyčce, holky z Inflagranty. To jsou 2 housle, 1 violončelo a ty mě podpořili v několika skladbách, třeba v Georgia on my mind od Ray Charlese. Tam ty housle, když člověk cítí v zádech, tak je šťastný. To je prostě nádhera. Takže já jako to slyším a že bych v cíleně někam chodil, to se úplně říct nedá, ale jinak já obdivuju všechny. Dneska je tolik šikovných lidí a zejména v té populární hudbě, to je neuvěřitelný. A klasiku samozřejmě to je jako smekám, protože to je něco nad mý chápání kolikrát. Když vy říkáte o tom, kdo tu nahrávku třeba Vltavu, že to byl Národní symfonický
0: orchestr. To byla česká
1: filharmonie. No, tak možná odborník vašeho kalibru jak to třeba pozná. Ne? Já to, pro mě ta Vltava, to provedení Vltavy, vlastně tam jsou tak nuantivní rozdíly, že já bych nepoznal, že to hraje Česká filharmonie, nebo jestli to hraje Japonská filharmonie. Prostě bych to fakt opravdu nepoznal. Nejsem na to tak, nemám to ucho takhle až jako vyladěný. No, ale Vltavu prostě zbožňuju, protože tam je genialita Smetanova, jak si slyšet opravdu v každém taktu. To je neuvěřitelný, jak on vyjádří tu vodu a to štěstí.
0: Ještě jsme si nepovídali o sportu, vím, že to je další jaksi vaše doména od mládí.
1: A zajímá to posluchači taková věc.
0: Ano, fotbalista, myslím.
1: No jo, fotbalista, ano, to jsem chodil od první třídy taky, s pijánem vlastně. S klavírem jsem chodil i na fotbal, ruku v ruce, to jsem měl 2 koníčky. A skončil jsem s tréninkama fotbalovýma v 7. třídě základní školy. Od té doby už jenom rekreačně. Zlomil jsem si taky kotník třeba na fotbale v roce 2015. Od té doby už se bojím, protože to byla moje vlastní chyba. Už si nevěřím tolik na tom fotbalovém place, ale občas jdu zahrát. Hraju s týmem Real Top Praha se jmenuje. To je tým bývalých sportovců a nějakých těch osobností z showbiznisu, umělců, který hrají fotbal. Takže jako jo a vybíráme peníze na dobrý věci, když někam přijedeme.
0: To je
1: to dobrý. Člověk si zaběhá, vydejchá se, udělá si žízeň na pivko, takže je to dobrý, samozřejmě. Ale říkám, už jsem hodně opatrný při tom fotbale. No a pak hraju golf, tenis a další. Poslední dobou teď mám rád opravdu šipky, kulečník a bowling. To toho se člověk moc nezadejchá.
0: To už je po tom věku, co jste říkal, to je rovný. No dobře, já ještě taky samozřejmě gratuluji, protože to kulaté výročí jste měl nedávno v únoru.
1: 26. února. Ano, jako Frederik Chopin jsem se narodil. No.
0: Tak ale nepřipouštíte si to, jak je vidět vůbec.
1: Snažím se být mladý furt.
0: Ano, přesně tak. Nakonec posluchači si nás můžou prohlédnout pak na Facebooku, teda bohužel i mě.
1: Jo, tady jsou kamery.
0: Tady ne, to se vyfotíme potom v našem studiu. Naštěstí kamery tu nejsou, to se mě vždycky ptají operní pěvkyně, nemáte tam kameru? A pak teda přijde třeba nenalíčená, když řeknu, že není opravdu.
1: A vy říkáte, kdo jste, co tady chcete?
0: Nemáč, no, čeho bát.
1: No.
0: Tak to byla trošku jako legrace, ale teď zase trošku zvážníme v hudbě teda, i když vážná hudba není vážná. Samozřejmě, jak jsme o tom už tady mluvili a poslechneme si teď dílo, které byste si přál, a to je část Montekové a Capuleti, to je ten souboj těch dvou znepřátelených skupin od Sergeje Prokofieva v baletu Romeo a Julie.

0: Romeo a Julie, známý příběh od Sergeje Prokofjeva, teda od Williama Shakespearea, ale tady od Sergeje Prokofjeva.
1: Ten krásný souboj. Dramatický, neuvěřitelný. Je tam cítit ten ruský původ toho autora. Ještě kdyby to napsal Němec, tak bych řekl, je to možný, ale podle mě Čech by něco takhle dramatického, takhle těžkého ty doby, že by to nenapsal, nevím. Je to tam cítit.
0: To je pravda. No, my se budeme pomalu loučit, protože náš čas pomalu vyprší a uslyšíme za chvilku poslední skladbu nebo ukázku z ní v tomto pořadu. A na závěr se vždycky ptám svého hosta, tentokrát Petra Vondráčka, zda je na co pozvat naše posluchače, ať už se to týká teda muziky či dalších žánrů.
1: Jasně. Zmiňoval jsem tady tu činohru A do pyžam se to jmenuje, tak to hrajeme v Praze v Palasu 26. května, to je za nějaký měsíc, a zvu do Prahy, protože jsme slyšet někde daleko ještě.
0: Dneska už poměrně daleko, slyšet. Protože vysíláme digitálně.
1: Digitálně, aha. Dobře, tak tohle bych pozval na 26. do Palasu. Potom je zajímavé datum 6. června, kdy hrajeme v 11 dopoledne s Lokomotivou na MDA Ride, to je taková akce, kdy se scházejí motorkáři z celé republiky a podporují se, jak si pomáhá se dětem se svalovou dystrofí. Je to akce, která se konala na Pohořelci, na Můstku, na Václavském náměstí, takže myslím, že letos to bude, že to bude letos na Pohořelci, u Pražského hradu, nebo pod Pohořelcem, tam jak je Hradčanské náměstí, tak tam 6. června, prosím vás pěkně, hrajeme s Lokomotivou. A pak běžím do divadla Hibernie a tam mám dvoják Zapomeňte na Shakespeara. To je takový muzikál Janka Ledeckého. Úžasný. To by asi, tady mám nějaký třídní sraz, tam nebudu
0: znát. Nebude, no, možná jedně, že by poslouchali vaši spolužáci. Teďko. Tak já moc děkuji Petru Vondráčkovi za to, že si našel čas na posluchače Rádia Klasik. Právě ten dnešní pořad byl poměrně veselý.
1: Mně přijde, že v téhle době je dobrý se
0: je to pravda.
1: Mít čemu zasmát.
0: Je to tak. A tak si na závěr teď poslechněme dílo, které taky není nijak smutné. Je to klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme druhou větu. A hraje Česká filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl, to znamená to starší nahrávka, a ke klavíru se posadí Světoslav Richter. Tak ještě jednou moc děkuju a ať se daří.
1: Já děkuju za pozvání, ať se daří vám, Ivane, a samozřejmě všem posluchačům. Díky moc.

0: z archivu osobností. Tohle je Klasik Praha.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Dobrý poslech rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se zaměříme na pětici žen, které přepsaly historii udílení cen americké akademie. Podíváme se na filmy, které jim vynesly zlatou sošku nebo kritické uznání a prozkoumáme hudbu, která tyhle příběhy doprovází. Catherine Hepburn drží historický rekord se 4 Oscary za hlavní role. Ten poslední získala právě za dojemné drama Na zlatém jezeře. Ve svých 74 letech zde předvedla neuvěřitelný výkon po boku Henryho Fondy. Film je oslavou podzimu života a smíření. Skladatel Dave Grusin vytvořil jeden z nejcitlivějších klavírních soundtracků historie. Hlavní téma evokuje klidnou hladinu jezera a nostalgii. Grusin za tuto hudbu získal nominaci na Oscara a jeho kompozice se stala synonymem pro křehkou krásu amerického venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Herečka Frances McDormand vtrhla do dějin jako těhotná policistka Marge Gunderson v mrazivém thrilleru bratří Coenů Fargo. Za tuhle roli získala svého prvního Oscara s celkem dosud 3 sošek. Její civilní a přitom hluboce lidský projev v kontrastu s brutálním zločinem v zasněžené Minnesotě je fascinující. Dvorní skladatel Coenů Carter Burwell postavil soundtrack na melancholické lidové písni The Lost Sheep. Mohutné smyčce a dunivé bicí podtrhují pocit nekonečné bílé pustiny a osudovosti, která se nad hrdiny znáší.

Meryl Streep je známá svou až nadlidskou schopností osvojit si cizí akcenty. Důkazem je strhující drama Sofiina volba. Kvůli roli polské katoličky, která přežila Osvětim, se naučila mluvit polsky a německy tak dokonale, že i rodilí mluvčí na place byli v úžasu. Traduje se, že scéna samotné volby na nádraží v koncentračním táboře se točila pouze na jeden pokus. Byla pro herečku emočně tak vyčerpávající, že odmítla scénu opakovat. Skladatel Marvin Hamlisch vytvořil jeden ze svých nejintimnějších a nejvážnějších soundtracků. Na rozdíl od svých hravých děl se zde opírá o sólové violončelo a klavír, které doprovázejí Sofiiny bolestné vzpomínky. Hamlischova hudba se nesnaží o falešný patos.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečkách, které dosud získaly nejvíc Oscarů. Trojnásobná držitelka Oscara Ingrid Bergman překvapila svět, když svou třetí sošku získala nikoli za hlavní roli, ale za vedlejší v agátovské klasice Vražda v Orient Expressu. Hraje zde plachou švédskou misionářku Gretu Olsen. Ačkoliv byla na plátně jen krátce, její projev byl tak intenzivní, že zastínila i ostatní hvězdy. Legendární Richard Rodney Bennett složil k filmu strhující doprovod, kterému vévodí hlavní téma ve stylu grandiózního valčíku. Ten skvěle doplňuje luxus a rytmus jedoucího vlaku, za jehož okny se ale odehrává mrazivý zločin.

A jsme skoro na konci. Nedávno zesnulá dáma britského filmu Maggie Smith v rodinném fantazii Tajemná zahrada stvárnila přísnou paní Medlockovou. Její schopnost hrát postavy, které jsou navenek ledové, ale uvnitř skrývají tajemství, byla bezkonkurenční. Polský skladatel Zbigněk Preissner vdechl filmu magickou atmosféru. Jeho hudba je plná dětského úžasu i gotické temnoty starého sídla v Yorkshire. Využití sborů a flétny vytváří pocit rozkvétající zahrady, která se probouzí k životu. Ukázkou z Tajemné zahrady se pro dnešek loučím. Nikola Bojčeh přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme slovanský tanec z opery Králem proti své vůli od Emanuela Chabriera. Hrál symfonický orchestr Polského národního rozhlasu, dirigoval Richard Heyman. Touto skladbou také odstartoval nedělní popolední blok na stanici Klasik Praha, kterým vás až do 18. hodiny bude provázet Stanislav Předota. Před námi je samozřejmě spousta krásné hudby. Teď v těch nejbližších chvílích to jsou skladatelé Astor Piazzolla, Georg Friedrich Händel, Josef Suk a John Williams, tedy hudba filmová. Od Astora Piazzolly tu mám pro vás připravenou skladbu Adios Nonino.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Houslistka Letícia Moreno a Jiří Zin, komorní ansámbl, zahráli skladbu Adios Nonino od Astora Piazzolly. Od Georga Friedricha Händla si nyní poslechneme část z oratoria Mesiáš. Bude to sbor Lift Up Your Heads, O Ye Gates. Setkal jsem se kdysi s archaickým překladem tohoto názvu. O vy brány, zvedněte svá nadpraží.

Sbor Lift Up Your Heads, Oi Gates, z druhé části oratoria Mesiáš od Händla nám zaspívali a zahráli členové souboru Les Arts Florissants se uměleckým vedoucím Williamem Christiem. V roce 1902 prožíval Josef Suk šťastné období, byl totiž čerstvě ženatý s Dvořákovou dcerou Otilkou. A právě v tomto šťastném období napsal klavírní cyklus s názvem Jaro. Cyklus má celkem 5 částí, ta závěrečná se jmenuje V roztoužení. My si ji teď poslechneme v symfonické úpravě.

Symfonický orchestr Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Hrnčířem zahrál Sukovu skladbu V roztoužení z cyklu Jaro. Od filmového autora, skladatele Johna Williamse, teď zazní hudba k závěrečným titulkům filmu E.T. Mimozemšťan, který byl natočen v roce 1982.

0: Nejmladším synem skladatele Johanna Sebastiana Bacha byl Johann Christian Bach. Narodil se, když jeho otci bylo 50 roků a osiřel v 15. Potom se o něj jistou dobu staral jeho bratr Karl Philipp Telemann Bach, který byl zaměstnán na dvoře v Berlíně. Johann Christian Bach se potom usadil v Miláně, následoval do Boloni a nakonec zakotvil v Londýně, kde udělal doslova skvostnou hudební kariéru. Říká se mu také londýnský Bach, takže pokud se setkáte s tímto termínem londýnský Bach, tak je to Johann Christian. My si od něho teď poslechneme prvou větu z čembalového koncertu F-moll.
1: Jsme Klasik Praha.

Komorní ansámbl, řízený čembalistou Jeanem Rondo, zahrál prvou větu z koncertu F-moll od Johanna Christiana Bacha. V roce 1823 měla ve Vídni premiéru hra spisovatelky Helmíny von Schézy s názvem Rosamunda, kněžna kyperská. Tato hra je v podstatě dnes známa už jen díky tomu, že hudbu k této hře napsal Franz Schubert. My si teď část hudby ke hře Rosamunde pustíme.

Část hudby k dramatu Rosamunde, kterou zkomponoval Franz Schubert, zahrála Slovenská filharmonie s dirigentem Michaelem Hlásem. Když se řekne opera Falstaff, tak si pravděpodobně v prvé řadě představíme Verdiho Falstaffa z roku 1893. Ale necelých 100 roků před Verdim zhudebnil stejný Shakespeareův námět ještě Antonio Salieri. Premiéra jeho Falstaffa, aneb tří žertů, byla v roce 1799. My si teď z opery Falstaff od Salieriho poslechneme árii Nell'impero di Cupido, v říši Cupidově, tedy v říši bůžka lásky. Zpívat nám bude basbaritonista Adam Plachetka.

basbaritonista Adam Plachetka a árie z opery Falstaff od Antonia Salieriho. Doprovázel Czech Ensemble Baroque Orchestra, dirigoval Roman Válek. Od Jeana Sibelia nás teď čeká symfonie číslo 6 D-moll. Z tohoto krásného díla si v podání Helsinské filharmonie poslechneme čtvrtou větu Allegro molto.

0: Dozněla závěrečná čtvrtá věta ze šesté symfonie D-moll od Jeana Sibelia. Hrála Helsinská filharmonie, dirigoval Leif Segerstam. Jako další skladbu vám nabídnu sonátu pro violončelo a klavír číslo 3 od skladatele Bohuslava Martinů. Martinů ji napsal v roce 1952. My si poslechneme nahrávku s čelistou Vilémem Vlčkem a klavíristou Denisem Linikem. Zahrají nám třetí větu Allegro Manon Presto.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák. Třikrát!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
12: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
13: Tahické léto v Aquapolsprah už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Klasik Praha.

Violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik zahráli závěrečné Allegro ze sonáty číslo 3 od Bohuslava Martinů. Od Georga Friedricha Händla si teď poslechneme část sonáty E-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo.

Michaela Koudelková na Zobcovou flétnu zahrála sonátu E-moll od Georga Friedricha Händla. Doprovázeli ji na čembalo Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na tehorbu Jan Krejča. V roce 1883 měli posluchači možnost poprvé slyšet Dvořákův houslový koncert A-moll opus 53. Hrál orchestr Národního divadla, dirigoval Moritz Anger a houslový part jako úplně první přednesl František Ondříček. Houslový koncert Antonína Dvořáka patří mezi galerii světových houslových koncertů a my si z něho teď třetí větu, finální, poslechneme v nahrávce Českou filharmonií Jiřím Bělohlávkem a houslistou Josefem Špačkem.

houslista Josef Špaček za doprovodu České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem za dirigentským pultem dohráli finále z houslového koncertu A-moll od Antonína Dvořáka. A teď je tu hudba filmová, poslechneme si hudbu Stevena Sondheima k filmu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street. Zahrají nám je filharmonici města Prahy a flétnové solo přednese Petra Dolejší.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyní naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tohle je Klasik Praha.

Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Andrem Prevenem zahrál část hudby ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem je skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy. Před námi je teď skladba od Astora Piazzolly, ale ještě před ní bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve od 19 hodin to bude Švédský stůl, dnes s hudbou Antonia Vivaldiho. Jeho violončelové koncerty a sonáty bude hrát čelista Christoph Quinn. Od 20 hodin budeme vysílat pravidelný koncert bez smokingu. Dnes nám bude hrát violista Simon Murphy a jeho soubor The New Dutch Academy. Zazní díla od Karla Friedricha Zeltra, Karla Friedricha Abela a Johanna Friedricha Reicharda. A potom od 22 hodin si můžete poslechnout pořad Na osobní notu. V němž hostem Miroslavy Časarové bude dirigentka Anna Pozidis.

Houslista Gidon Kremer a jeho soubor Kremeráta Baltica zahráli skladbu Astora Piazzoli Verano Porteño a neb Léto v Buenos Aires. Skladbu, ve které jsme slyšeli také citace z Vivaldiho koncertu Léto. Úplně poprvé mohli posluchači balet Čarodějná láska od Manuela de Falli slyšet v Madridu v roce 1915. Na tuto premiéru ale skladatel asi nevzpomínal úplně rád, protože ta premiéra se moc nepovedla. De Fallia potom přistoupil k určitým revizím a revidovaný balet Čarodějná láska měl premiéru o rok později. Ta už se povedla mnohem lépe. Z hudebního materiálu z tohoto baletu potom Manuel de Fallia sestavil baletní svitu a z ní si teď poslechneme rituální ohnivý tanec.

Rituální ohňový tanec od Manuela de Falli zahrál londýnský symfonický orchestr a dirigoval Geoffrey Simon. Od českého šlechtice a cestovatele a skladatele Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic si nyní poslechneme jeho mariánské moteto s názvem Maria Kron.

Moteto Maria Kron od Krištofa Hranta z Položic a bez Družic zaspíval soubor Kapela Mariana. Jmenovitě sopranistky Barbora Kabátková a Hana Blažíková, tenoristé Vojtěch Semerát a Ondřej Holub a basista Jaromír Nosek. Německý skladatel Johannes Brahms je autorem dvou serenád. Napsal je obě v podstatě těsně za sebou. Tu první dokončil v roce 1858, tu druhou hned v roce následujícím. Tyto skladby mají první serenáda 6, druhá serenáda 5 částí. První serenáda D-dur zazněla poprvé v roce 1860 v Hanoveru a o renomé skladatele svědčí i to, že na tou první premiéru přišlo 1200 lidí, aby si tuto serenádu poslechli a po dohrání následovaly dlouhotrvající ovace. My si teď z první serenády Johannesa Brahmse pustíme druhou část Scherzo.

0: Druhou část ze serenády pro velký orchestr číslo 1 D-dur od Johannesa Brahmse zahrála Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je neděle 26. července, svátek dnes mají všechny Any, takže přeji všem Aničkám to nejlepší. No a jestli je pravdivá pranostika, tak od dnešního dne můžeme čekat chladná rána, uvidíme. V poslechu naší stanice budeme teď pokračovat hudbou Camille Saint-Saëns, zazní nonšalantní valčík.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Klavírista Bertrand Chamayou nám zahrál nonšalantní valčík od skladatele Camille Saint-Saëns. Co nás čeká v nejbližších chvílích? Bude to noční hudba od Wolfganga Amadea Mozarta, potom nám zaspívá Luciano Pavarotti, poslouchat budeme klavírní skladbu Sergeje Rachmaninova a nakonec tu bude filmová hudba Rachel Portman. To pro ty nejbližší chvíle. Z malé noční hudby od Mozarta, tedy z jeho serenády G-dur, teď zazní čtvrtá část Rondo.

Rondo, čtvrtou a zároveň závěrečnou část z Malé noční hudby od Mozarta zahrál orchestr Vídeňské státní opery s dirigentem Adrianem Boultem. A teď je tu slibovaný tenorista Luciano Pavarotti, který nám zaspívá známou píseň Franka Migliacciho Volare.

Tenorista Luciano Pavarotti zaspíval píseň Volare od Franka Migliacciho. Doprovázel ho orchestr obecního divadla v Bologni a dirigoval Henry Mancini. Už jsem avizoval, že dalším ze skladatelů bude Sergej Rachmaninov. My si poslechneme jeho skladbu Maestoso v tónině C-dur a hrát nám ji bude Evelina Puzaité.

Evelína Puzaite dohrála Rachmaninovovo Maestoso C-dur. Od skladatelky Rachel Portman, která je také držitelkou filmového Oscara, si teď poslechneme právě hudbu k filmu, za nějž tohoto Oscara získala. Je to snímek Emma.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

Preludium a menuet, které napsal Georg Friedrich Händel pro hru Alchymista, nám zahrál komorní orchestr Akademie staré hudby s čembalistou a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Teď si poslechneme jednu fugu z cyklu 24 preludií a fug od Dmitrije Šostakoviče. Hrát nám bude klavíristka Juliana Avdějeva.

Fugu a dur od Dmitrije Šostakoviče z jeho cyklu 24 preludií a fug zahrála Juliana Avdějeva. A teď je tu hudba v pravdě česká. Poslechneme si předehru k opeře Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany.

předehru k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta zahrál Clevelandský orchestr a dirigoval Christoph von Dohnányi. Od Gustava Holsta si nyní poslechneme část z jeho oblíbeného cyklu Planety. Bude to část druhá věnovaná planetě Venuši.

0: Poslouchali jsme skladbu z cyklu Planety od Gustava Holsta, věnovanou druhé planetě sluneční soustavy, planetě Venuši. Hrál Orchestr Symphonique de Montréal, dirigoval Charles Dutoit. A teď je tu symfonie číslo 101 D-dur od Josefa Haydna, zvaná Hodiny. Ten přídomek hodiny dostala symfonie podle druhé věty, která je postavena na takovém zvukovém efektu, jakoby tikání. Z tohoto důvodu je tato druhá věta také často hrána, protože je poněkud efektní. My si ale teď pustíme jinou větu, protože i ty ostatní části symfonie stojí za poslech. Jsou orchestr London Classical Players se svým dirigentem Rogerem Norringtonem nám teď zahraje větu čtvrtou, finále.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Orchestr London Classical Players, hrající na dobové nástroje či jejich kopie, s dirigentem Rogerem Norringtonem zahrál finále ze symfonie D-dur číslo 101 od Josefa Haydna. Následovat bude hudba Gabriela Forého, Johanna Sebastiana Bacha, Hanse Rota a Georga Friedricha Händla. Nejprve ten první jmenovaný, Gabriel Foré, vynikající romantický francouzský skladatel. Poslechneme si jeho známou Pavanu s opusovým číslem 50.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Tohle je Klasik Praha.

Wildwood Festival Chorus a dirigoval Seiji Ozawa. Z nepřeberné pokladnice krásných skladeb Johanna Sebastiana Bacha jsme pro následující minuty vybrali prvou větu Allegro z jeho hobojového koncertu D-moll. Zahraje nám i hobojista Willem Wewerka.

Vilém Veverka a Ensemble 18+ zahráli prvou větu Allegro z koncertu D moll pro hoboj, smyčce a basso continuo. Jeho autorem je Johann Sebastian Bach. Skladatel Hans Roth byl rakouský romantický skladatel, který ovšem zemřel v pouhých 25 letech na tuberkulózu. Tím pádem jeho hudební odkaz není tak rozsáhlý, nicméně je pozoruhodný. My si teď poslechneme druhou větu ve velmi pomalém tempu, jak je předepsáno, z Rothovy symfonie číslo 1 E-dur.

Poslouchali jsme velmi pomalou druhou větu ze symfonie E-dur od skladatele Hanse Rotha. Hrál Bamberský symfonický orchestr, který dirigoval Jakub Hrůša. Mimochodem, tato nahrávka vyšla u vydavatelství Deutsche Grammophon v roce 2022 a získala několik mezinárodních cen. Od Georga Friedricha Händla teď zazní Jig, rychlá čtvrtá věta z jeho suity B-dur.

0: Tanec Jig ze suity B-dur od Georga Friedricha Händla nám zahrál jazzman Keith Jarrett. Nejúspěšnější českou počítačovou hrou, která byla vydána ve více jak 5 milionech kopiích po celém světě, se stala hra Kingdom Come Deliverance. Hudbu k této počítačové hře napsali Adam Sporka a Jan Valta. A my si teď poslechneme takzvané semínské téma.
1: Klasik Praha.
2: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzo.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

To byla hudba Adama Sporky a Jana Valty z počítačové hry Kingdom Come Deliverance. A po ní přichází Michelangelo, skladatel Astor Piazzolla a Radek Baborák, orchestrína.

Radek Baborák, orchestrína a skladba Michelangelo od Astora Piazzolly. Další skladbou je koncert pro klavír a orchestr číslo 5 egyptský od Camille Saint-Saense. Tento francouzský skladatel ho začal psát v roce 1896 a v témže roce měl koncert v Paříži svou premiéru s tím, že Saint-Saëns sám se ujal sólového klavírního partu. Egyptský se mu říká ze dvou důvodů. Saint-Saëns ho psal během své dovolené v egyptském Luxoru a ten druhý důvod je, že díky tomu jsou v koncertu občas názvuky určitých orientálních hudebních témat. My si teď z tohoto díla poslechneme třetí, tedy poslední větu z koncertu a hrát nám bude klavírista Bertrand Chamaillou.

klavírista Bertrand Chamayou a Orchestre National de France s dirigentem Emmanuelem Krivinem nám zahráli závěr takzvaného egyptského koncertu od Camille Saint-Saëns. Je to jeho koncert s pořadovým číslem 5. A následuje hudba anglická, je tu skladatel Ralph Vaughan Williams a jeho skladba The Lark Ascending, tedy Vzlétající skřivan. My si poslechneme tuto skladbu tentokrát v úpravě, a to pro housle a sbor a kapela.

0: Vyslechli jsme úpravu skladby Vzlétající skřivan od Ralpha Vaughna Williamse. Na housle hrál Jack Liebeck a orchestr v této nahrávce zastoupil vokální soubor Voices 8. Posloucháte stanici Klasik Praha. Dnes je neděle 26. července a teď jsou 4 minuty po 14. Promiňte, po 4. hodině. V našem vysílání teď budeme pokračovat nejprve dvěma francouzskými skladateli, Nodotem a Messiénem, pak přijde hudba Antonína Dvořáka a Arnolda Schönberga. Jean-Christophe Nodot byl francouzský barokní autor a my si od něho poslechneme část z jeho koncertu C-dur pro zobcovou flétnu.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
2: Ladíte Klasik Praha.

Lucie Horš nám na Zobcovou flétnu zahrála prvou část z koncertu C-dur. Jeho autorem je Jacques-Christophe Nodot a doprovázel soubor Akademie staré hudby s dirigentem Bojanem Činčičem. Hned v zápětí tu máme dalšího francouzského skladatele, tentokrát ale z 20. století, jejím Olivier Messiaen. Poslechneme si jeho skladbu, kterou napsal během druhé světové války v zajateckém táboře. A protože psal pro ostatní spolubojovníky, kteří tam byli v zajetí, tak využil nástroje, které byly k dispozici. Proto jeho kvartet pro konec času je napsán pro málo typické obsazení violončelo, klavír, klarinet a housle. My si z tohoto díla poslechneme pátou část. Ne všechny věty z tohoto kvartetu jsou napsány pro všechny čtyři nástroje. Týká se to i této páté části, která je napsána pro violončelo a klavír. A její název je Louange à l'éternité de Jésus, tedy chvála Ježíšovi věčnosti.

Poslouchali jsme část z kvartetu Pro konec času od skladatele Olivie Messiaena. Byla to část pátá, Chvála Ježíšovi věčnosti. A hráli nám na violončelo Thorleif Thedéen a na klavír Luca Debargue. Po této meditativní a introspektivní hudbě si nyní poslechneme jako kontrast mazurek Antonína Dvořáka. Hrát nám bude houslista Jan Pospíchal.

Mazurek opus 49 od Antonína Dvořáka zahrál houslista Jan Pospíchal. A to za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. A už tu mám pro vás připravenou další skladbu. Bude to slavný sextet Zjasněná noc od Arnolda Schönberga. Z tohoto díla si teď poslechneme čtvrtou větu a hrát nám bude Lípa muzika sextet.

0: podání Lípa muzika sextetu jsme vyslechli čtvrtou část ze sextetu Zjasněná noc od Arnolda Schönberga. Hráli nám na housle Josef Špaček a Tobias Feldman, na violu Sergej Malov a Máté Süč a na violončelo Gabriel Švábe a Tomáš Jamník. Dnes už jsme poslouchali hudbu Georga Friedricha Händla, Dmitrije Šostakoviče i Bedřicha Smetany. A právě všechny tři tyto skladatele teď čtu v dalším seznamu skladeb. A poslechneme si tedy nejprve Händla, část z jeho svity Vodní hudba.
1: Klasik Praha. V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Část ze suity Vodní hudba od Georga Friedricha Händla zazněla v nahrávce orchestru Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luxem. Od Dmitrije Šostakoviče už dnes zazněla jedna fuga z jeho cyklu 24 preludií a fug, které Dmitrij Šostakovič napsal v 50. letech 20. století, a to inspirován Bachovým dobře temperovaným klavírem. My jsme poslouchali fugu A-dur, teď se posuneme jenom o půl tón a poslechneme si fugu B-mol.

Fugu b-mol od Dmitrije Šostakoviče zahrála klavíristka Juliana Avdějeva. A teď je tu Bedřich Smetana. Tentokrát si od něho poslechneme čtvrtou závěrečnou část ze smyčcového kvartetu e-mol Z mého života. Jedná se ovšem o úpravu této skladby, jímž autorem je dirigent George Sale. Hrát nám bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou.

Závěrečnou část ze smyčcového kvartetu Z mého života, tedy číslo 1 E-moll od Bedřicha Smetany, jsme vyslechli v úpravě George Sela. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Před námi je teď sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur od Ludwiga van Beethovena. My si z něho poslechneme druhou větu Adagio.

Vyslechli jsme druhou větu ze sextetu S-dur od skladatele Ludwiga van Beethovena. Hráli nám na klarinety Václav Kizivát a Zdeněk Tysař, na lesní rohy Zdeněk Tylšar a Bedřich Tylšar a na fagoty František Herman a Vilém Horák. Rád bych vás nyní pozval k poslechu pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha přichystali na dnešní večer. Od 19 hodin to bude pořad Švédský stůl, ve kterém nyní zazní Vivaldiho violončelové koncerty a sonáty. Hrát nám bude violončelista Christoph Quen za doprovodu Akademie staré hudby řízené čembalistou a dirigentem Christopherem Hogwoodem. To tedy od 19 hodin, potom od 20 hodin přijde pravidelný koncert bez smokingu. Dnes bude hrát The New Dutch Academy se svým uměleckým vedoucím a violistou Simonem Murphym. Znít budou díla Karla Friedricha Zeltra, Karla Friedricha Abela a Johanna Friedricha Reicharta. A potom ještě od 22 hodin nezapomeňme na pořad Na osobní notu, v němž hostem Miroslavy Časarové bude dnes dirigentka Anna Pozidis.

0: Vídeňští filharmonikové s dirigentem Richardem Mutim nám zahráli druhou větu skerco ze třetí symfonie S-dur od Roberta Schumana. Následuje pozvánka k poslechu dnešního švédského stolu, to bude od 19 hodin, a potom si poslechneme úvodní část ze sólové houslové sonáty od Eugena Isaije. Daniel Matejča nám zahraje prvou část sonáty číslo 2 A-moll.
1: Klasik Praha.
2: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Klein společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Preludium ze sonáty číslo 2 a-mol od Eugena Izaie zahrál houslista Daniel Matejča. Opera Tristan a Isolda od Richarda Wagnera byla napsána podle staré středověké legendy z 12. století. Stala se zároveň operou přelomovou, protože Richard Wagner v ní zcela inovativně používal harmonické postupy. My si nyní poslechneme tuto předehru v úpravě pro 23 smyčců. Autorem této úpravy je Sebastian Gürtler.

Skladatel Sebastian Gürtler se patrně nechal inspirovat metamorfózami od Richarda Strause, které jsou napsány pro 23 smyčců, protože předehru k Wagnerově opeře Tristan Isolda upravil rovněž pro 23 smyčců. Nám tuto působivou hudbu teď zahráli pražští komorní solisté, které dirigoval Radek Baborák. Dmitrij Šostakovič je autorem dvou violončelových koncertů. Oba dva věnoval svému příteli, vynikajícímu čelistovi Mstislavu Rostropovičovi, který je také oba dva premiéroval. Ten druhý violončelový koncert byl napsán v roce 1966 a v září téhož roku měl premiéru na koncertu, který byl uspořádán k Šostakovičovým 60. narozeninám. My si teď z druhého koncertu pro violončelo poslechneme druhou větu z Scherzo. Hrát nám bude čelista Jojo Ma.

Violončelista Jojo Ma přednesl druhý koncert od skladatele Dmitrije Šostakoviče, konkrétně jeho druhou větu Scherzo. Doprovázel Bostonský symfonický orchestr, dirigoval Andris Nelsons. Režisér Giuseppe Tornatore natočil v roce 1998 romantický hudební film s názvem Legenda o 1900. Jestliže natáčíte hudební film, pak samozřejmě velice záleží, kdo pro ten film bude komponovat hudbu. Režisér vybral Ennia Morriconeho a určitě to byla dobrá volba, protože v roce 2000 získal Morricone za hudbu k tomuto filmu Zlatý glóbus. My si teď poslechneme jedno z témat z tohoto filmu a poslechneme si ho v komorní úpravě pro flétnu a klavír. Hrát nám budou flétnistka Sara Andon a klavíristka Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme skladbu Django Reinharta, francouzského jazzmana z prvé poloviny 20. století. Skladba se jmenovala Douce Ambiance, tedy jemná nebo něžná nálada. Hrál nám klarinetista Irvin Veneš a spolu s ním také Epoch Quartet. A svým způsobem něžná nálada bude pokračovat i v další skladbě. Poslechneme si totiž Akvarel číslo 2 od anglického impresionistického skladatele Frederika Delia.

0: Akvarel číslo 2 od Frederika Delia zahrál anglický komorní orchestr, který dirigoval vynikající skladatel Benjamin Britten. Jean-Pierre Duport byl francouzský violončelista z konce 18. a počátku 19. století. Jedna z jeho melodií, konkrétně jeho menuet, zaujal Wolfganga Amadea Mozarta a ten Duportovo téma zpracoval pro solový klavír. Klavírista Miroslav Sekera nám teď zahraje 9 variací pro klavír D-dur na téma menuetu Jean-Pierre Duporta od skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Zasloužený potlesk pro klavíristu Miroslava Sekeru, který přednesl 9 variací D-dur, jež Wolfgang Amadeus Mozart napsal na téma menuetu od francouzského čelisty Jean-Pierre Duporta. Tímto také pro dnešek končí moderované vysílání na stanici Klasik Praha, kterým vás provázel Stanislav Předota. Před námi jsou teď večerní pořady, od 19 hodin to bude Švédský stůl s hudbou Antonia Vivaldiho a violončelistou Kristofem Coinem. Potom od 20 hodin violové koncerty, které nám zahraje Simon Murphy za doprovodu svého souboru The New Dutch Academy. A od 22 hodin to bude pořad Na osobní notu, v němž hostem Miroslavy Časarové bude dirigentka Anna Pozidis. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás nachystali. Vzhledem k tomu, že je neděle podvečer, tak vám samozřejmě přeji také šťastný vstup do dalšího pracovního týdne a pokud jste na dovolené, tak samozřejmě šťastné cesty se šťastnými návraty. Mějte se krásně, těším se s vámi se všemi naslyšenou už pozítří v úterý od 12 hodin.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

0: takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potisk, trička, bela, CZ.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
6: Milí posluchači stanice Klasik Praha, zdraví vás Stanislav Předota. V dalším dílu pořadu Švédský stůl bych vám rád představil hudbu Antonia Vivaldiho, kterou možná neznáte. V roce 1991 ji natočili francouzský violončelista Christophe Cohen a orchestr Academy of Ancient Music, řízený dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Nahrávka velmi vkusně kombinuje koncerty a sonáty. Koncerty přinášejí živost a barevnost většího obsazení, kontrastní sonáty jsou v tempu, zvuku i výrazu klidnější a vnášejí do nahrávky niternější prožitek. Představení tohoto alba zároveň pojmu jako procházku skladatelovým zajímavým životem. Jako krátkou introdukci si nejprve poslechneme prvou větu Allegro molto z koncertu G-dur, který v katalogu Vivaldiho děl najdeme pod číslem RV 414.

Antonio Vivaldi, celým jménem Antonio Lucio Vivaldi, se narodil 4. března 1678 v Benátkách. Pokřtěn byl údajně okamžitě po narození porodní bábou, což se dělalo, pokud bylo narozené dítě v bezprostředním ohrožení života. Je možné, že tímto ohrožením nemusel být přímo novorozencův zdravotní stav, ale zemětřesení, které ten den postihlo město na Laguně. Antoniův otec byl holičem, ale také hudebníkem, vystupujícím pod pseudonymem Giovanni Battista Rossi. Je pravděpodobně autorem opery, která byla v Benátkách uvedena v roce 1688 a pravidelně hrával také v bazilice svatého Marka. Otec naučil Antonia základům hry na housle a prvotní ponaučení o kompozici mu poskytl otcův kolega z baziliky svatého Marka, známý skladatel Giovanni Legrenzi. Antoniova dráha ale neměla směřovat k nejistému povolání hudebníka. Vystudoval teologii a roku 1703 byl právoplatně vysvěcen na kněze. Osud však rozhodl jinak a tento osud se v jeho případě zhmotnil chorobou. Vivaldi trpěl astmatem, kvůli kterému nejprve dostal svolení nesloužit pravidelné mše a již v roce 1706 byl zcela zproštěn kněžských povinností. Bylo však potřeba se nějak živit a v tuto chvíli jistě děkoval za to, že se mu dostalo hudebního talentu. Stal se učitelem houslí v sirotčinci Pio Ospedale della Pietà v Benátkách. Nejen sirotkové, ale i děti nemajetných rodičů zde získávali vzdělání. Chlapci si osvojovali základy řemesel, dívky se učily domácím pracím. Součástí výuky byla i hudba. Sirotčinec měl dokonce i svůj sbor a orchestr. Tato tělesa pak, jako poděkování Benátské republice, která provoz sirotčince financovala, obstarávala hudbu na mších a slavnostech jak církevních, tak i civilních. Právě pro tyto příležitosti napsal Vivaldi spoustu svých děl. Pro Vivaldiho byl příjem z výuky v sirotčinci velmi důležitý, ale nemohl se na něj zcela spoléhat, protože to bylo zaměstnání domlouvané vždy jen na jeden rok dopředu a občas se stávalo, že správa sirotčince ho na další období neangažovala. Skladatel tedy pilně komponoval i pro jiné instituce a příležitosti. Komponoval opery a hudbu instrumentální i vokální, která vycházela i tiskem. Další skladbou bude sonáta A-moll, katalogové číslo RV44. Sonáta má 4 tempově se střídající věty. Largo, allegro poco, opět largo a závěrečné allegro. Solistou je Christoph Quinn, kterého doprovází violončelistka Achate Zweistra a čembalista Christopher Hogwood.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, dnes s violončelovými koncerty a sonátami od Antonia Vivaldiho. Interpretem je violončelista Christoph Quang, kterého doprovází orchestr Academy of Ancient Music s dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Christoph Quang je francouzský hráč na violončelo a violu da gamba, rovněž se věnuje dirigování. Klasické violončelo vystudoval u Andrého Navary, hru na violu da gamba u Jordiho Savala. Je také zakládajícím členem kvarteta Mozaik a pedagogicky působí na pařížské konzervatoři a bazilejské Schole Cantorum. Jedná se o nesmírně vytříbeného hráče, jehož koncerty i nahrávky jsou velmi příznivě ceněny. V tuto chvíli se ale opět vrátíme k životnímu příběhu Antonia Vivaldiho. Velkou proslulost a doslova celoevropskou popularitu mu získaly dvě sbírky. V roce 1711 vyšlo v Amsterdamu 12 sonát pro housle a smyčcový orchestr s názvem Lestro Armonico a o 3 roky později úspěch znásobil další cyklus koncertů pro housle a orchestr s titulem La Stravaganza. Vivaldi byl najednou zván k pohostinským koncertům a přestože podnikal četné cesty, nezapomněl na své závazky k sirotčinci a plnil svou povinnost dodat každý měsíc 2 nové koncerty. Zároveň také pilně komponoval opery, což byl zvláště v Benátkách 18. století velmi oblíbený žánr. V době půstu, kdy se opera nesměla hrát, komponoval oratoria, na jejichž provedení participovaly i chovanky sirotčince. Vivaldiho úspěchy zavdali také důvod k závisti některých kolegů, respektive konkurentů. Například v roce 1720 byl anonymně vydán humorný pamflet Il teatro alla moda, divadlo podle módy. Později vyšlo ve známost, že autorem této knížečky je skladatel Benedetto Marcello. Pamflet Vivaldiho sice přímo nejmenuje, ale je zřejmé, že autorovi ležel v žaludku. Knížku Divadlo podle módy vám ale velmi doporučuji k přečtení, protože skrze kritiku divadelních poměrů je možno se dozvědět spoustu zajímavých informací, jak se tehdy opera provozovala. Nejprve v předmluvě spisovatel věnuje knihu jejímu autorovi a pak podrobně radí básníkům, skladatelům, pěvcům, ředitelům, hudebníkům, tanečníkům, malířům dekorací, krejčím, statistům, nápovědám, opisovačům not, medvědům a matkám zpěvaček, jakže se má dělat operní divadlo. Je to velmi zábavné čtení. Povídání o skladatelově života běhu teď opět přerušíme hudbou. Poslechneme si violončelový koncert C-moll, katalogové číslo RV402. Má 3 věty, Allegro, Adagio a Allegro. Hrají violončelista Christoph Quang, doprovází Academy of Ancient Music, diriguje Christopher Hogwood.

Největší proslulost Vivaldi mu přinesl cyklus koncertů s názvem Le Quattro Stagioni, čtyři roční doby, který zvukomalebně zhudebňuje jeho vlastní básně a stal se v podstatě úplně prvním striktně programním instrumentálním dílem. Toto dodnes celosvětově proslulé dílo bylo vydáno v Amsterdamu v roce 1725 a je věnováno Vivaldiho patronu a podporovateli, českému hraběti Václavu Humbertovi z Morcinu. Na vrcholu své kariéry dostával Vivaldi objednávky ze šlechtických a královských dvorů celé Evropy. Psal hudbu ke svatbě francouzského krále Ludvíka 15. Koncerty si u něj objednával císař svaté říše římské, Karel VI. Habsburský a tak dále. Jeho hudba ovlivnila a inspirovala i další skladatele, třeba i Johanna Sebastiana Bacha, který řadu Vivaldiho houslových koncertů upravil pro klávesové nástroje. Vivaldiho hudba byla velmi populární i v Čechách. Zasloužil se o to zpěvák a impresario Antonio Dencio, který provozoval operní společnost v Praze. Ve 20. a 30. letech 18. století uvedl 6 Vivaldiho oper, 2 z toho byly napsány přímo pro Prahu. V roce 1731 pobýval Vivaldi delší dobu v Praze a díky tomu se v našich archivech dochovala řada opisů jeho děl. Jako další skladba z představovaného alba zazní sonáta G-moll číslo RV42. Preludium je v pomalém tempu largo, druhá věta v poněkud hybnějším andante. Třetí a čtvrtá věta jsou taneční, obě v trojdobém taktu, ale ve zcela odlišných tempech. Nejprve to je velmi pomalá sarabanda a na závěr velmi svižný tanec jig. Hraje Christoph Cohen, doprovází opět na violončelo Achate Zweistra a na varhany Christopher Hogwood.

Při naší procházce Vivaldiho životem jsme poslouchali jeho sonátu G-moll. Hráli Christoph Quen, Achejt Zweistra a Christopher Hogwood. I tak oblíbeného a proslulého autora, jakým Vivaldi byl, však dostihlo rčení Všechna sláva, polní tráva. Vkus publika se změnil, jeho hudba začala být považována za nemoderní, nastoupili noví, mladší autoři. Útočiště a jistotu se vydal hledat u svého příznivce ve Vídni, u císaře Karla VI., který ho jmenoval dvorním skladatelem. Krátce po Vivaldiho příjezdu ale císař na neštěstí zemřel, takže skladatel zůstal opět bez mecenáše. Karel VI. Zemřel na podzim 1740, Vivaldi ho následoval po pouhém 3/4 roce. Zemřel v noci ze 27. na 28. července 1741, pohřben byl na nemocničním hřbitově nedaleko Karlskirche, kostela svatého Karla Boromejského ve Vídni. V době jeho smrti byla jeho hudba již považována za překonanou a na téměř 200 let zcela zmizela z hudebního povědomí. Teprve zájem o hudbu starších epoch ve 20. století ji znovu vynesl na světlo z temných koutů archivů a opět docenil její nápaditost a krásu. Seznam Vivaldiho děl dosahuje téměř 800 položek, z toho více než 500 instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, téměř 50 oper, 60 mší a oratorií, 50 kantát a tak dále. Na závěr pořadu jsem vybral koncert D-moll s číslem RV406. Koncert je třívětý: Allegro, Adagio, Allegro. Hraje violončelista Christoph Quen, doprovází orchestr Academy of Ancient Music, řízený Christopherem Hogwoodem.

0: V dnešním pořadu Švédský stůl jsme poslouchali CD s violončelovými koncerty a sonátami Antonia Vivaldiho, které v roce 1991 natočil violončelista Christoph Quen společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota se loučí a zároveň těší na další setkání.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potisk, trička, bela, CZ.
1: Tohle je Klasik Praha.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
11: Dnes večer bude na Klasik Praha patřit hudbě tří německých skladatelů 18. a první poloviny 19. století. Jsou jimi skladatel, dirigent, učitel hudby, ale sám autodidakt Karl Friedrich Zelter, hráč na violu da gamba a skladatel Karl Friedrich Abel a skladatel, ale také spisovatel a hudební kritik Johann Friedrich Reichardt. Společným jmenovatelem jejich hudby je, krom období klasicismu a pozdního klasicismu, v němž tvořili, i velká šíře hudebního odkazu, záliba v komorních formách a také písňové tvorbě. A krom toho i dnes večer také soubor, v jehož provedení jejich hudba zazní, a tím je holandský barokní orchestr The New Dutch Academy. Mezinárodní těleso, složené ze 40 hudebníků, kteří se věnují hudbě 18. století ve všech jejich formách, včetně symfonických, komorních, operních i baletních. Hlavním dirigentem a uměleckým šéfem orchestru je australský dirigent Simon Murphy. Ve svém domovském městě Haag pořádá orchestr vlastní komorní, barokní a symfonické koncertní série ve spolupráci s místními koncertními sály, ale i nizozemským rozhlasem. Orchestr ovšem také pravidelně koncertuje v zahraničí a objevil se na mnoha významných evropských hudebních festivalech. Nahrává pro nizozemský label Pentatone a za svá CDčka získal významná ocenění hudebního průmyslu, včetně ceny Edison Award. Dnes večer v jejich provedení zazní koncert S-dur pro violu a orchestr Karla Friedricha Zeltra, v němž se solového partu zhostí sám dirigent Simon Murphy. Poté si poslechneme symfonii C-dur Karla Friedricha Abela, symfonii G-dur Johanna Friedricha Reicharta a koncert bez smokingu na Klasik Praha uzavře Abelova symfonie S-dur.
1: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Na Rádiu Klasik Praha začíná další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host nejprve vystudoval operní zpěv, pak ale zjistil, že je mu bližší jiný hudební jazyk a posunul se na pozici toho, kdo vytváří hudbu jako celek a ne jenom její jednu část. Během svých studií spolupracovala jako dirigentka a sbormistrině s dětskou operou Praha. Poté byla jako sbormistrině v divadle FX Šaldy, kde však brzy dostala do ruky dirigentskou taktovku a debutovala s operou Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Spolupracuje s divadlem v Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci. Její domovskou scénou je ovšem Opera Národního divadla a Státní opery, kde je od roku 2023 v angažmá. Mým hostem je mladá dirigentka Anna Pozidis. Aničko, vítej.
1: Dobrý den, moc mě těší.
0: Aničko, ty máš velice exotické příjmení, ale nenosíš ho dlouho, teprve od letošních prázdnin, je to tak?
1: Je to tak, já jsem měla takové krásné osobní léto, kdy jsem se provdala za muže sice s řeckým příjmením, ale rodištěm v Brně, takže ono to zase tak exotické, nebo tak jak pro koho?
0: A dřív si dirigovala jako Anna Novotná Pešková a většinou dvě příjmení mají dámy po svatbě. Tak mi prosím tě vysvětli, ty jsi už svobodná měla dvě, jak to?
1: No, to je taková trošičku složitá situace, to bychom tady asi byli dlouho, ale byl to zapříčiněno naprosto jednoduchým lidským faktorem. Paní soudkyně, která místo Pešková, co jsem se měla normálně jmenovat, jenom jako jedno příjmení neprovdaná, tam napsala Novotná Pešková, takže takový je to jako vtipný příběh, ale je to složitější, trošku bylo by to na díl. No.
0: Dobře, tak nebudeme pátrat až tak hluboko. A ty si vzala si tedy příjmení svého manžela? Nebála jsi, že Novotná Pešková už byla zavedená značka a že změnou trošku riskuješ?
1: No, mě to vlastně vůbec nenapadlo, ale je teda pravda, že potom až posléze třeba mě začali oslovovat lidé jako s tím starým příjmením, tak mě došlo, a jo, vlastně, a teď já už ho jako nemám, ale tak doufám, že to nebude mít žádný jako negativní důsledek a že si zase vybuduju znova to na tom novém jméně.
0: A navíc já si myslím, tohle příjmení je teda výrazně jednodušší.
1: To je pravda.
0: Kratší. A tím se nechci dotknout teď žádných Novotných ani Peškových, ale je i trošku atraktivnější.
1: Ano, to je fakt a říkali my, nebo dělali si ze mě srandu kolegové v divadle, že konečně se vejdu do kolonky na Fermanu, jo? Tak
0: jo,
1: aspoň
0: to je pravda.
1: To je výhoda.
0: Tak to je dobrý. Aničko, já vím, jak jste se svým manželem seznámili, protože jsem u toho byla přítomná, ne teda úplně, jako, že úplně přítomná, ale pojďme si o tom něco říct. Vy jste se seznámili při jednom výjimečném díle, které mělo za úkol zblížit celé národy a zblížilo i dva krásné lidi, tak jak to tehdy vlastně bylo?
1: To je krásná otázka, děkuju. Já hrozně moc ráda vzpomínám na to období, protože to teda bylo v rámci inscenace Legenda z Mlžných hor, kterou složil Jan Kučera a režírovala Kateřina Dušková a byl to vlastně takový projekt Libereckého divadla, kdy se spojily všechny tři složky, opera, činohra, balet dohromady a Miřenka tady výborně stvárnila jednu z hlavních rolí a já jsem to dirigovala, byla jsem druhá dirigentka, dirigovala jsem pak představení a jeden ze členů činohry byl tady můj nynější manžel, tak tam jsme se poznali. No.
0: A jak se ti dirigovalo, když jsi měla na jevišti vznikající lásku, to musí být člověk trošku nervózní, ne?
1: Bylo to jako hrozně hezký, vlastně nejdřív to byl takový ostych, jednak já teda jsem byla dirigentka, on byl člen ansámblu, tak jsme si vykali ze začátku. Aha. A bylo to takový jako krásně prvorepublikově romantický.
0: To je moc hezké. Aničko, ty jsi dnes vybírala i skladby do dnešního pořadu a my jsme zahájili Antonínem Dvořákem nádhernou scénou z opery Rusalka, kdy vodník se ptá Rusalky, Rusalko, znáš, mne znáš, a tato scéna pak končí fantastickou árií O marno, o marno. A vybrala si pěveckou dvojici Milada Schubertová a Eduard Haken. Proč zrovna tato scéna z této opery a tito dva pěvci?
1: No, tak Rusalka mě vlastně provází úplně celým profesním životem. Já jsem úplně nejdřív něco málo z ní taky zpívala, když jsem ještě studovala zpěv. A pak jsem si ji vždycky přála dirigovat a podařilo se mi to nejdřív v Moravském divadle v Olomouci, kde jsem vlastně tu inscenaci dělala s panem Ivanovičem a pak jsem ji už přebírala jenom já. Bylo to strašně krásné, že jsem se k takhle úžasné opeře dostala docela v brzkém věku. A teď se mi poštěstilo jí dirigovat i tady u nás v Praze, což je pro mě teda jako obrovský štěstí, jsem za to opravdu hrozně hrozně vděčná a miluju to. A pokaždý víc a víc a vždycky tam objevím ještě něco nového, což jsem si myslela, že už ani snad není možný, ale pokaždý. A tím pádem prostě je to jedna z mých nejoblíbenějších i takových nejnostalgičtějších věcí. A co se týče těch interpretů tady konkrétně, tak já jsem vlastně v tomhletom docela takový old school nebo taková jako konzervativní, že se hodně často obracím k těm starým nahrávkám, protože mi prostě přijdou nepřekonatelný.
0: Ano, to je pravda, taky to tak mám. Já jsem taky staromilec.
1: Ano.
0: A teď si pustíme trošku něco z jiného soudku. Nebudeme ve světě opery, ale ve světě baletu. A je tu Segidia z baletu Don Quixote. Autorem je Leon Minkus. Pro mě docela neznámé dílo.
1: Pro mě právě bylo taky až do nedávna. Já jsem to tam naschvál přidala na ten seznam skladeb, protože jsem vlastně až poslední dobou nedávno objevila krásu baletu nebo dirigování baletu. Já jsem, když jsem byla úplně maličká, tak jsem i chvíli 10 let jsem tancovala, takže k tomu mám asi i vztah jako z tohohle toho hlediska. Ale hlavně mě strašně překvapilo, jak moc mě baví to dirigovat, protože mě se to umění taneční jako neskutečně líbí a hrozně mě to inspiruje. A vím, že někteří kolegové to nemají úplně v oblibě, protože tam se musíte, jak bych to řekla, musíte dát hodně ego stranou a musíte se opravdu hodně přizpůsobit těm tanečníkům.
0: Jako víc než zpěvákům?
1: No, to jo, to určitě jo.
0: Ty,
1: jo,
0: ale zpěváci, tanečníci tě možná tolik neseřvou, pak jako zpěváci, ne?
1: Ty většinou, ano, a tam mají třeba bariéru jazyka, takže většinou cizinci, ale musíte opravdu jako hodně sloužit tomu tanečnímu umění, ale to mě teda vůbec nevadilo, naopak moc se mi to líbilo. A zase to byla jiná škola, protože třeba tam si opravdu úplně jako na 100% musíte pamatovat ty tempa a to je taky docela dobrý tohleto trénovat pro dirigenta, takže jako měla jsem z toho radost.
0: Dobře, poslechneme si tedy část z baletu Don Quixote. Hraje nám Orchestr Národního divadla v Sofii, který řídí Boris Spasov.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám právě dozněla Segidia z baletu Don Quixote od Leona Minkuse. Poslouchali jsme nahrávku orchestru Národního divadla v Sofii, který řídil Boris Pasov, a se mnou je ve studiu dirigentka Anna Pozidis. Aničko, pojďme se ještě teda vrátit k dirigování toho baletu. Ty jsi říkala, že si tam musíš přesně pamatovat ta tempa. Existuje u baletu něco, jako je nádech u zpěváka, kdy musíš lehce zvolnit a počkat na jeho v uvozovkách další frázi? Existují fráze třeba v baletu?
1: Určitě ano, určitě jsou taneční fráze taky. A vlastně je to hodně specifický umění, který ale se dá taky podle mě naučit jako z toho pohledu dirigenta, stejně jako když se naučíš, kdy potřebuje zpěvák třeba se nadechnout a cítíš ho, tak stejně tak cítit můžeš i toho tanečníka. Jsou to určitý jako principy, který se musíš prostě normálně naučit. Určitě mě to ještě chvíli bude trvat, ale snažím se o to. A byla mě moc k tomu nápomocná paní baletní mistrně z Brna,

0: že třeba v případě tohle toho baletu ta hudba je skvělá, krásná, ale samozřejmě malinko se opakuje. Takže zas tak strašně složitý, jako by bylo třeba Wagnera se naučit z paměti, to není, takže jasně, je to možný.
1: A ty jsi přímo tento kus dirigovala v Brně?
0: Ano, ano, přesně tak. To tam mají na repertoáru a s Ondrou Olosem jsme to dělali společně a je to krásný klasický balet, takže určitě doporučuju návštěvu.
1: Výborně. Aničko, má to dirigentka těžší před orchestrem než dirigent muž?
0: Já tuhle otázku dostávám často. Ale jako možná jsem naivní, ale myslím si, že ne. Určitě ne před tím orchestrem nebo před těma umělcema jako takovýma. Myslím si, že ty lidi jako muzikanti opravdu neřeší pohlaví vůbec. Řeší, jestli jste připravená, jestli máte jasnou představu, jestli se k ním samozřejmě slušně chováte, nebo máte nějaký takový určitý fluidum, abyste si je jako získala. A což se taky asi úplně nedá naučit, že jo. Ale nemyslím si, že tyhle ty muzikanti jako praví by to řešili. Samozřejmě se může stát, že třeba ještě jsou určitý mocenský struktury třeba ve vedeních a tak, který to řešit můžou, ale díky bohu jsem, musím zaklepat, nikdy neměla problém, že by konkrétně muzikanti jako to nějak s tím prostě měli oni nějaký problém, nebo aspoň se to ke mně nějak nedostalo.
1: Já vím, jak jsem tě vždycky obdivovala, jak jsi ustála kolikrát nepříjemné situace, kdy na tebe vyjedou z toho orchestru v rámci slušnosti samozřejmě vždycky, když tam jsou lidé starší než ty a ty jsi to vždycky tak ustála, jako není to úplně jednoduché. Není to jenom o tom zvednout ruce a dirigovat.
0: To je pravda, říkáš to krásně a moc děkuji za pochvalu. No, ono si myslím, že jako z velké části ta dirigentská profese je taky prostě o psychologii nebo o tom, o komunikaci s lidma, umět přesně ustát, když třeba něco není úplně ideální a tak, tak se to učím samozřejmě. No.
1: V čem vidíš svůj největší klac, svou největší přednost? Pochval se nám. čím si ty jako Anna Pozidis dokážeš orchestr nejvíce získat?
0: Já si myslím, že teda asi, jestli je něco moje taková devíza, tak je to ta komunikace, že se jí jako nebojím, že jsem v tom taková otevřená a myslím si, nebo se aspoň o to snažím jako být fakt autentická, ve smyslu jako nehrát si na někoho jiného. Nedělat takový to, já nemám moc ráda, takový ty řeči jako dirigent musí prostě, já nevím, prásknout do stolu a být drsnej. Já si myslím, že když to tak cítí, tak ať to udělá, ale když to z něj nejde a já bych to dělala jako uměle jenom proto, abych si získala tu autoritu, tak to nikdy nemůže jako fungovat.
1: Dobře. Jsi dirigent se srdcem. Máme tu dalšího výrazného českého autora a myslím si, že i tvou další jevištní zkušenost a to je Leoš Janáček. Jenufa byla první nebo už jsi dirigovala předtím nějaké jiné dílo?
0: Já jsem předtím dělala různý třeba sbory nebo takový jako menší skladbičky, ale opera byla první a u ní bych se, jestli můžu, trošičku ráda zastavila, protože vlastně ty má příležitost k tomu něco říct a hrozně bych se chtěla ještě vyjádřit zpětně k té Jenůvce, co jsme dělali v Olomouci, v Moravském divadle.
1: Kontroverzní pro někoho?
0: Přesně tak, hodně, hodně diskutovaná inscenace a jenom ještě s odstupem času, čím víc jakoby jsem prostě starší, nebo čím víc to vidím jako s nadhledem, s odstupem toho času, tak opravdu si myslím, že ta inscenace měla velký smysl. Naprosto rozumím tomu, že pro někoho to třeba bylo moc, nebo se mu to nelíbilo, ale myslím si, že to zase ukázalo takový zrcadlo jako společnosti a že takovýhle témata je strašně důležitý, teda v dnešní době jako dělat, zpracovávat. A jenom bych chtěla vypíchnout, že opravdu ta spolupráce byla strašně krásná. Jako napříč těma složkama, skvělou práci odved orchestr, opravdu to bylo těžký, protože tahle ta 1904 verze.
1: Ano, vy jste hráli jinou verzi, než bývá obvyklá v divadle.
0: Přesně tak,
1: ano.
0: Přesně tak. A málo kdo ví, jak jinak je instrumentovaná, jak jako je obtížnější než ty verze, které se hrajou běžně. Prostě Janáček pak věděl, proč to třeba trošičku přepracovávat, že jo. A takže bych jako chtěla opravdu vypíchnout to, jak oni byli skvělí i orchestr, sbor a celý instalační tým v čele s Veronikou Loulovou a myslím si, cítím vlastně takovou malinkou nespravedlnost, co se z toho potom stalo, protože jako dlouho jsem nezažila, že by někdo pracoval s takovouhle jako péčí a s takovouhle opravdu vlastně službou tomu autorovi a pak se z toho zbytečně stalo něco, co to jako vůbec není. Tak bych jenom chtěla říct divákům nebo posluchačům, že ještě budete mít, doufám, teda jednu příležitost derniérovou, snad v dubnu, tak abyste neváhali, nenechali se jako odradit těma recenzima a zkusili se přesvědčit na vlastní oči.
1: Přijet si udělat vlastní názor, protože
0: přesně
1: to je nejdůležitější. Ano, ano, určitě. Ty jsi vybrala, ale naprosto klasické zpracování s paní Beňačkovou, co by Jenufou. A pustíme si scénu Mamičko, mám těžkou hlavu, scénu, která končí nádhernou modlitbou Zdráva z královno. Budeme poslouchat orchestr opery Státního divadla v Brně, který řídí František Jílek.

0: Dozněla nám část z opery Jenufa, nebo její pastorkyně od Leoše Janáčka. Jenufou nám byla Gabriela Beňačková a hrál orchestr opery Státního divadla v Brně, který řídil František Jílek. Mým hostem v dnešním pořadu na osobní notu je prostě dirigentka Anna Fosidis. Teď jsme se bavili hodně o opeře. A dirigovala si i symfonická díla, Aničko, ty už jsi zmiňovala balet. Máš i nějaké symfonické zkušenosti za sebou?
1: Mám, ale je teda pravda, že bych jich ráda měla víc, protože si myslím, že aby byl dirigent opravdu co nejlepší, tak je nutný, kor teda mladej, nabírat zkušenosti úplně ze všech jako soudků. A takže vždycky, když se naskytne nějaká symfonická příležitost, tak ji moc ráda beru. Dělala jsem krásný koncert třeba s Jihočeskou filharmonií, tam se mě moc krásně spolupracovalo, se Zlínskou filharmonií, tady třeba s ČNSO, takže občas se k tomu dostanu, ale klidně bych ráda víc, abych pravdu řekla.
0: A teď mě řekni, co tě vedlo k tomu, že si od zpěvu přešla k dirigování.
1: No já jsem vlastně nějak už jako dlouho cítila, že to asi nebude úplně ta moje cesta, a když to řeknu úplně na rovinu, tak taky mě to jako nešlo, nebo cítila jsem, že to není ono, že jako i když bych řekla, že jsem docela takový relativně disciplinovaný člověk, tak to jako nešlo nějak prolomit, tak jsem začala jako poznávat, že to asi nebude úplně ta moje trajektorie. A vždycky jsem chtěla, to řekla na začátku hrozně krásně, tu hudbu jakoby pojmout ze širšího pohledu. Tak jsem potom prostě úplně náhodou, protože já jsem do té dětské opery nejdřív chodila zpívat.
0: Ano.
1: A tam se mnou chodila zpívat Štěpánka Andělová, což je dcera Miriam Němcové, a ta mě učila na konzervatoři, je to moje první paní profesorka, takže jsem prostě přes tu Štěpánku jednou se s Miriam nějak sešla a už to bylo.
0: Když studuješ novou operu, hodí se ti pěvecké zkušenosti a jsi i ke zpěvákům schovývavější, když víš, jak těžký to máme?
1: Já myslím, že jo, teda. Jo, musí to samozřejmě říct spíš kolegové zpěváci, ale já teda jako strašně obdivuju operní zpěváky a fakt si myslím, dokonce jsem viděla někde zajímavý článek, že to je jedno z nejtěžších povolání na světě vůbec. Jo,
0: mezi, já bych tomu i věřila, mezi tím, hlavně psychicky.
1: Tam, teda. No, přesně, byly tam ty hasiči a tak, a pak tam byl operní pěvec. A vůbec se nedivím, je to fakt strašně těžký, musíte toho zvládnout hrozně moc. A myslím si, že určitě využívám ty zkušenosti, co jsem se naučila, nebo znalosti, co jsem se naučila jako vlastně vystudovaná zpěvačka. Já jsem docela jsem vděčná za tohle rodičům, protože jsem už to úplně nechtěla dostudovat. Už jsem si říkala, že budu dělat jenom to dirigování, a mamka nebo rodiče mě tehdy řekli, tak to jako dodělej, teď už to skoro máš. Tak jsem za to ráda, teda takhle zpětně. Mm-hmm.
0: A zpíváš si jednotlivé party při nastudovávání, nebo ti to jede jenom v hlavě?
1: Jo, snažím se. Já si myslím, že to je docela základ. Na to mě trápila právě Miriam, a za to jsem jí teda taky vděčná, že když to člověk umí jako produkovat, když to umí zaspívat, jak to chce, tak pak to do těch rukou jde mnohem líp, a to je, nebo tak to prostě do těch rukou jde. A to je jako pravda, to je velká pravda, tak to se snažím. I party pěvecký, i třeba instrumentální.
0: Aničko, jak nejraději odpočíváš?
1: No, tak nejraději s kamarády, s rodinou a s vínem, s kávou, úplně tak jako obyčejně, prostě si popovídat s těma, co mám ráda. Potom taky ráda cvičím jako různý pilates a jogu, a tak to já mám moc ráda, to mě jako tím opravdu si odpočinu. A nebo třeba ráda peču, jako sladký hrozně ráda peču.
0: Vážně?
1: Bohužel ho i ráda jim.
0: Teda. Ale no, tak mě to rozhodně není.
1: Jsi žodná. Ale tím se teda odpočinu, tím pečením, protože tam to je najednou úplně jiná aktivita, jako, která zaměstná ten mozek a tělo úplně jinak. Takže tam výjimečně na ty noty jako nemyslím.
0: A pečeš radši sladké nebo i slaného něco?
1: Radši sladký.
0: Jo.
1: Já jako my to máme docela dobře u nás, bych řekla, s mužem rozdělený, protože ten výborně vaří, ale jako slaný jídla, a já si myslím, že ne úplně marně peču, tak to máme takhle.
0: A co jsi pekla poslední dobou?
1: Teď jsem nedávno pekla zrovna takový, to jsem experimentovala, takovej podzimní koláč jablečnej z kořicovej.
0: A no, experimentuješ nebo se držíš radši zavedených receptů?
1: Já jako si vždycky ten recept otevřu, ale potom si tam něco buď uberu, přidám jako podle uvážení.
0: Takže jedeš na babicu, jo? Když máte jabka, tak tam dejte hrušky.
1: Doufám, že ne, že trošku na vyšší level, ale jinak v podstatě jo.
0: Protože já to takhle dost často dělám. Já v tomhle směru nerada plánuju a vždycky jdu vařit a teprve zjišťuju, co doma mám, a tak mi vždycky vznikne fakt něco jiného. Ale já mám nesmírně vděčný děti, který snědí úplně všechno. A ještě jsou hrozně vděční a děkujou.
1: No tak to je úžasný. Já jsem teď viděla skvělý obrázek, kdy bylo miminko v břichu ještě a bylo tam napsáno naposledy, kdy snět všechno, co jsem mu uvařila, tak ty to máš jinak.
0: Tak ty jsi mě teď v jedných dvou větách odpověděla na mojich asi tady 6 otázek, prosím tě, jo. Jaký máš vztah ke sportu? Tak říkala si, že ráda cvičíš, ale dirigování je náročná činnost. Jak si rovnáš záda nebo posiluješ?
1: Jo, to máš určitě pravdu, je to hodně náročný i fyzicky a ty záda jsou tam jako dost zásadní, aby nezačaly bolet a tak. A to jsem poslední dobou jako prevenci a trošku mi nějaký bolelo rameno, začala chodit na fyzioterapii. To si myslím, že pro dirigenty dost jako zásadní. I pro teda hráče z orchestru třeba, jo, tam právě chodím k paní, která dělá i lidi z České filharmonie. A tak s tím se tam snažím pracovat. Ona mě i učí různý cviky nebo jak prostě stát, že jo. A snažím se i posilovat. Myslím si, že pro dirigenta je třeba zásadní střed těla kvůli právě tomu postoji a to bych měla posilovat víc, než posiluju, takže třeba mě tady rozhovor k tomu inspiruje.
0: No výborně. Aničko, my když nám nestačí koukat do not a musíme zpívat, učí se dirigent dirigovat taky jako na prázdno před zrcadlem třeba, aby se u toho viděl, a nebo když se učíš, já ti povím svou představu dirigenta doma, když studuje skladbu. Sedí u stolu a kouká do not. A nebo si u toho i jako nasuchomáváš?
1: No, vlastně v obojí je pravda, nebo tak asi jak u koho, jo, ale já to třeba mám tak, že nejdřív se jenom do těch not, v úvozovkách jenom do těch not koukám, abych jako nebyla ovlivněná vůbec ničím jiným, ani nahrávkou a tak, to, což je jako nejtěžší forma, ale myslím, že nejúčinnější. A pak teprve si třeba začnu něco pouštět a do toho si třeba zkouším dirigovat, a nebo si zkouším nějaký technický místa, prostě zvlášť ty takty, prostě normálně, úplně roboticky dirigovat, ale před tím zrcadlem nebo natočit se je, si myslím, strašně dobrý. To samozřejmě nesnáším, protože úplně nesnáším se pak na to koukat, že jo, to je klasika. Ale je to jako nejpoučnější, protože vy si pak třeba, když to vidím z těch představení nebo z koncertů, tak pak dělám věci, které třeba vůbec nevím, že jsem dělala, jo. Takže ta zpětná vazba, to asi určitě víš i ty jako pěvkyně, je jako hrozně důležitá, no.
0: Protože my si doma potřebujeme vyzkoušet, že to jako dáme, ale nedovedu si představit, že si doma dirigent zkouší 3 hodiny v kuse dirigovat symfonii. To asi ne, vy?
1: Jo, tak asi ne úplně celou, nebo asi se mi nestalo, že bych úplně od začátku do konce to celý bez přestávky jako dirigovala doma, ale většinou třeba jo, někdy si to předirigovám, když si to jako potřebuju jako tak dostat do ruky, ono to do toho, když vidíš ty noty a jsi jako dirigent, tak ono ti to nedá, ono ti to stejně do těch rukou
0: jo,
1: jako to přejde.
0: Samo.
1: Přesně tak.
0: Dovedu si to představit. Aničko, my tu teď máme tvůj další hudební výběr a je to Baba Jaga a obrázky z výstavy. To je tvá zkušenost nebo přání do budoucna?
1: Je to spíš přání, protože já jsem jí studovala, nebo ty obrázky z výstavy jsem dělala jako studentka na konzervatoři s panem profesorem Farkačem. Moc ráda na to vzpomínám, byl na mě teda velice přísnej, ale jako určitě to bylo ku prospěchu věci, bylo to super, já jsem ho měla hrozně ráda. A dělali jsme právě ty obrázky z výstavy a to je jedna z takových těch symfonických věcí, kterou bych si třeba někdy přála zadirigovat. Ovšem to obsazení je obrovský a ne každý orchestr je schopen to takhle dát dokupy.
0: A je to úžasné dílo, teda já to taky miluju. Takže Modest Petrovič Musorgský a obrázky z výstavy, konkrétně Baba Jaga, hrají vídeňští filharmonikové, které řídí Gustavo Dudamel.

0: éterem Rádia Klasik Praha nám teď právě proletěla Baba Jaga z obrázků z výstavy od Modesta Petroviče Musorgského. Poslouchali jsme nahrávku vídeňských filharmoniků, které řídil Gustavo Dudamel. Já si dnes povídám s milou, sympatickou Anou Pozidis. Aničko, film anebo knížka?
1: Já bych strašně ráda řekla, že knížka, ale film. Musím teda se přiznat, že spíš film. No.
0: Ale na tom přece není nic špatného. Neznamená automaticky, že kniha je něco víc, jakože člověk je povznešenější. Kde pak?
1: Ale ráda bych četla víc než čtu, teda to se přiznám.
0: A když už čteš, tak co to je?
1: No, já ještě jsem blázen takový, že u toho všeho studuju vysokou školu, takže když něco čtu, tak čtu jako akademický odborný texty, nemám bohužel teď čas na to si jenom otevřít třeba detektivku, i když teda, kdyby to bylo něco, co bych cokoliv si mohla vybrat, tak klidně nějakou Agátu Christy a takhle potom bych sáhla ráda.
0: A prosím tě, co studuješ?
1: Já jsem dostudovala vlastně minulý rok bakaláře na humanitních vědách, na humanitní fakultě humanitních studií, tak abych to řekla správně, na Univerzitě Karlově, a teď jsem se tam ještě přihlásila do magisterského programu na genderová studia právě kvůli mojí profesi. A teprve jsem začala, je to jako strašně zajímavý, je tam hodně historie, je tam hodně sociologie, je to takový jako všeobecný a trošku s humorem říkám takový těžší gimpl, protože tam toho je víc jako najednou, není to jenom jeden úplně jako konkrétní obor, třeba kdybyste měla jakoby jenom historii. A tak uvidíme, jak to zvládnu, zatím to nějak jde, jestli to půjde, tak budu ráda, ale samozřejmě, že musím mít jako na prvním místě tu práci.
0: Určitě to půjde, co ti to přináší, hlavně třeba do té dirigentské činnosti?
1: No, já jsem to vlastně začala dělat kvůli tomu, já jsem z nějakých jako důvodů nechtěla úplně tady u nás na vysokou školu jako hudební a chtěla jsem mít nějakou jako jinou, která mě dá jako nadhled jednak nad tím a taky možná takový trošičku jako odpočinek, dobrým slova smyslu od těch not, a myslím si, že dirigent, když teda promlouvá k lidem, který jsou třeba mnohem starší a mnohem zkušenější než je on sám, tak by měl být jako vzdělaný. A právě všeobecně. Tak se o to trochu snažím, tak doufám, že mi to půjde. No.
0: Jaké tam máte předměty, to musí být zajímavé.
1: No právě, že to je hodně takový, mně se strašně líbilo, že to je strašně, ono, když se řekne genderová studia, tak samozřejmě to jako taky vzbuzuje takovou trošičku jako takový rozmanitý reakce, ale má to jako spoustu zajímavých předmětů jako všeobecného charakteru, jakože tam je právě historie, sociologie, kulturní studia.
0: Aha, takže obecně historie, obecně sociologie.
1: Taky, ale jsou tam i specializovaný třeba feministická kulturní studia, ale ne jenom, jo, pak je tam metodologie, je to jako takový, jako ty vlastně si, pro mě to znamená, že se ještě rozšiřují ty humanitní vědy do větší hloubky a třeba do konkrétních potom směrů.
0: Tak to je úžasné. Dobře, a když teda ne knížka, ale ten film, protože to je prostě rychlejší záležitost, že jo, na co nejraději koukáš?
1: My to máme s manželem tak, že vždycky si jako vybereme nějaký seriál a na ten jako se snažíme dokoukat až opravdu do konce a nemáme ale úplně jako jenom takhle jeden vyhraněný žánr, je to třeba právě něco detektivního, nebo to je komediální seriál, jako úplně nejradši já odpočívám u těch opravdu jako nejjednodušších komediálních seriálů, většinou amerických nějakých takových typů, co bych teďka řekla, Brooklyn Nine-Nine třeba, to je taková jako z detektivního prostředí prostě komedie, opravdu sitcom jako úplně v nejlepším slova smyslu jednoduchý a u toho vypnu a nemusím jako řešit nic, jak to mám ráda.
0: Aničko, co tě teď letos čeká zajímavého a na co se připravuješ v tvé dirigentské činnosti?
1: Já teďka úplně nejčerstvějíc, jednak se mě vrací krásné inscenace tady v Praze ve Státní opeře, třeba právě ta Rusalka nebo La Traviata nebo Nápoj lásky se potom bude dělat Jeníček a Mařenka, ale nově se budu učit Tosku nebo se učím Tosku, protože v Liberci budu druhá dirigentka.
0: Výborně, to jsem ani nevěděla.
1: Ano. Bude tam šéf hudebního nastudování a první dirigent je pan Zbyněk Miller, který je tam šéf dirigentem a já mám moc ráda práci s ním, už jsem s ním dělala na Buka, tak se těším i na tuhle tu další inspirativní práci s Pučínem a je to pro mě jako velká výzva, protože já jsem Pučínyho vždycky v úvozovkách jenom asistovala a tohle to bude vlastně moje první setkání jako aktivní s tím dirigováním jako takovým, tak mám samozřejmě velký respekt, ale snažím se postupně tomu jako přicházet na kloup.
0: Tak to bude krásné, to se moc těším a náš hovor se pomalu chýlí ke konci a my se rozloučíme s skladbou, v které jsme byli také obě aktivně účastné a je to podle mě jeden z nejsilnějších operních závěrů, jaký kdy byl vůbec napsán a jsou to dialogy karmelitek Francise Poulenca. Jak na toto dílo vzpomínáš?
1: No, strašně ráda. Právě jsem to po dlouhý době zařadila, protože to mě taky nějak tak provází, tohle dílo mým životem. Jeho krásy jsem teda poznala v divadle FX Šaldy, kde jsme dělali inscenaci, kterou režírovala Linda Kepertová, nádhernou inscenaci teda pro mě, a dirigovala Ondřej Olos a já jsem právě taky byla druhou dirigentkou a teďka se to bude vracet v Praze, nebo vracet, bude se dělat
0: ano,
1: nová inscenace v Praze.
0: Pravdu, ano.
1: Ano, ve Státní opeře, kde teda taky na tom budu participovat, a to bude režírovat Barbora Horáková a dirigovat tedy, bohužel zemřel Gabriel Felc, který to měl dirigovat původně, tak to bude přebírat náš skvělý šéf dirigent Herman Bojmer, ale tak na to se taky moc těším, že vlastně už s takovou trošku jako větší samozřejmě zkušeností do toho půjdu a je to teda dílo, který teď jsem si ho zase po čase pouštěla a koukala na ně, je to teda neuvěřitelně hluboký.
0: Ano, je to neuvěřitelné skvělý dílo. Takže závěrečné salve Regina z opery Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Budeme poslouchat sbor a orchestr Lyonské národní opery, který řídí Kent Nagano. Aničko, já ti moc děkuji, že jsi dneska přišla. Bylo to s tebou milé a příjemné povídání. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu a od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Anna Pozidis, a já moc děkuji, Mirenko, za pozvání. Bylo to úplně perfektní povídání.

dnes večer ztratil se a zmizel. Bez stopy propadnul se v zem. Ten měšec a ten list jsem našel, na kterém stojí. Mlč a vem.